0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace. Girl.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
3: A že si to nastoupil, dovolil?
2: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žartuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej, do kučku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

krok před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího, to všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla pro stroje CZ.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla pro stroje CZ.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
15: A tomu říkáte hodně?
17: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
18: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, je pátek, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Tomu obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 1979 a 2019 převážně na svých pacientkách. 88letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta. Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě ojediněle objeví slabý déšť nebo přehánky, večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: U Hříněvsi se bouralo na ulici Přátelství, kde se srazily dva osobáky, a v Praze si dejte pozor na Husické.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: Ať dneska nemáte středu, vám přeje Honza,
9: Anabel
1: a Zuzka.
8: 3 minuty po 6. v pátek 18. září. Dneska je pátek. To je docela fajn, ne?
9: Díky bože za ty dary.
8: Není zač.
9: Dožili jsme se i tento týden.
8: Celý týden se smodlila a dneska konečně. Haleluja!
9: Je to tu.
8: A Zuzka, ta je tak nadšená, že nemluví vůbec.
1: Já už si připravuju další zprávy. Nestíhám dneska.
8: Aha, ty je dneska budeš mít dřív?
1: Ne? Doufám. Záleží na tobě.
8: Co dneska máš plánu dělat, když tady máš být s námi?
1: Prosím tě, můžeš tam už něco pustit?
8: Jste hrozný.

0: je slušná muzika.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který

0: Rock Radio.
1: Máme 6 hodin a 9 minut k tomu a mě tady hraje podklad konečně, aby jsme se mohli pořádně protáhnout. Dneska si dáme trošku indických rytmů, protože je pátek a všichni se těšíme na to, že si dáme nějaký exotický oběd.
2: Tak to jsem měla připravit nějaký hadí tance.
1: No tak můžeš to klidně nějak zaobalit.
2: Takže začneme klasicky cvikem od vrchu, to znamená váš krk. Pomalu otočte hlavou doprava, doleva, doprava, doleva, kde je ta indická píseň.
1: Já nevím.
2: Tak on mi tam dá nějaký umíráček.
1: Čekaj, zkusíme tohle.
2: Zabiju tě.
3: Dáme si meditaci.
2: Dáme si meditaci, ano.
1: Tohle je lepší.
2: Jo, to je nádherný, dobře. Takže výborně, otáčejte přátelé hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Pánové, pokud vám to něco připomíná, přesně takhle se ráno otáčíte, když vám manželka nahlas řekne: včera jsem ti něco říkala! A vy přemýšlíte, jestli máte se tvářit, že jste to přeslechli, anebo přiznat, že jste to opravdu zapomněli. Následně si dáme předklon hezky hluboko až k zemi. Tohle je ostatně ideální cvik pro všechny, kterým ráno upadne ponožka pod postel. Jestli tam najdete rovnou i něco, co jste tam třeba minulý rok upustili, tak zároveň provedete i ranní úklid, což si myslím, že je dva v jednom.
1: Máš tam něco na zvedání, taky
2: teďka si dáme břepíky, ano, to je něco pro tebe. Pojď, jedna, dva, tři. Jdeme na to, hezky cvičme v rytme. Ano, Honzíček si tady dal tři dřepy,
1: myslím,
2: že už ho odvezeme potom s sanitkou. Každopádně u tohohle si můžete představit, že jste v práci a šéf vám říká: potřebuju...
1: Představat nemusím.
2: No, dneska ho tu nemáme. Potřebuju, abyste ještě dneska něco rychle dodělal. Takže dolů, nahoru, dolů, nahoru, a toto není rozcvička, to je příprava na kariérní postup a ne žitní alpinismus v praxi. No a teď tady máme poslední cvik, hluboký nádech, výdech, nádech, výdech. No a pokud vám pik, hluboký nádech, výdech, nádech, výdech. No a pokud vám právě zavolala tchýně, tak nádech doporučuji zopakovat ještě minimálně 10krát. Ode mě je to dneska vše.
1: Děkujeme. A Anna Olze, jak jsem říkal, Olga Bell Šípkové.
2: Olga Bell Šípková, no.
1: Je to krásný, já jsem se krásně protáhl. Kdybyste někdo tady měl nějaký chiropraktika, abyste mi narovnali ty záda, tak budu rád.
2: Napište Honzíkovi, děkujeme.
1: A teď si dám AC Blesk DC, You Shook Me All Night Long.

0: Trivium, The Heart From Your Hate na Rock Rádiu, 19 minut po 6. Já ti musím říct, normálně necítím se tolik protažený, jak bych chtěl. Kdyby mě někdo chtěl ještě protáhnout, tak můžete napsat.
1: Jo, já ti můžu udělat takový to křupnutí zádama, to bych asi zvládla.
0: To umíš?
1: Ne, ale můžeme to zkusit. Výsledek nezaručuje, jestli budeš na vozejčku nebo tak.
0: Že bych byl nově paraplegik, to jo, jsem ještě nezažil v životě, akorát se to nedá
1: ale
0: vrátit.
1: Já ti slibuju, že jako tvoje blízká přítelkyně tě pak budu vozit, že ti mě vždycky zavoláš z garáže a já tě dovezu nahoru.
0: Jo, to znám, z blízký přítelkyně se stane divoká, teda vzdálená známá, až budu najednou kripl.
1: Ne, já mám ráda kriply, já jsem s tím v pohodě. Super. Já mám na to štěstí.
0: Takže dnešní pokuty za sprostý slova máme za sebou, přátelé, pojďme na rozdávačku. Je pátek, takže máte hoďku a půl, abyste nám psali o poslední dva lístky na naše 18. narozky.
1: Je to tak, přátelé, kdo se s náma chce poveselit a oslavit naše 18. plnoletý narozeniny, tak budeme slavit 7.11. pardon, jsem se o dva dny sekla, to bychom tam sešli v úterý nebo středu, dřív. To je špatně. Jo, takže nedocházejte v půlce týdne, to v sobotu 7. listopadu a to ve Zlíně v hale Datart.
0: Ano, pokud chcete lupeny, stačí se o ně zase napsat do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a nezapomeňte připsat telefonní číslo. Jo, zapomněl jsem vlastně, co vás tam čeká. Kromě toho, že tam budeme všichni my z Rock Rádia, já už tam tady budu jezdit asi na vozečku a budou tam naše slušní rockerky, pokřtíme tam kalendáře, budou tam tři tajné kapely, které najdete v naší grafice a ještě nějaký různý překvapení a legrace.
1: Tak budeme křtít kalendáře a další zábavičky, takže pokud chcete být u toho s námi, napište si.
0: A za chvíli Miloš Dodo Doležal si napíše o vítr a mrak.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!

0: kráva, kapr, kapr.
1: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
3: Krůta, krůta, tchos!
2: Nech toho a pojď.
3: Tchos!
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Miloš Dodo doležal na Rock Rádiu. Vítr a mrak. Ani jedno nevím, jestli dneska bude, no i když zatím je tam tak jako pološero, ale mraky nějaký tam budou. Jestli budou opravdu i přes den a všude v republice, to vám teď řekne Zuzka v počasí. Kromě toho vám dá zprávy taky nějakou dopravu, abyste věděli, kde se bouralo. A to je všechno, pak zase půjdeme na muziku.

0: co se děje.
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krásné, jsou tu zprávy. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který představila Evropská komise. Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tianem.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, na Moravě aktuálně máme mlhavo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Novém Městě na Moravě se řeší nehoda na Brněnské ulici. V Uhříněvsi se bouralo na ulici Přátelství a v Praze na Husické.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: Slyšeli jste Faith No More, Ich Moanin. A my si 8 minut po půl sedmí pojďme mrknout na dnešní oslavence. Je pátek 18. září a svátek slaví buď Krištof nebo Ariana. Oba dva znám.
2: Arianu znám jenom Grande, Krištofa znám dva.
1: Ariana je dcera mojí šéfový Holinky a Krištof je syn mýho kamaráda.
2: Hustý.
1: Takže by se mohli vzít jednou.
2: Tak no, můžeš jim udělat domluvený snětek, nevím, jestli z toho budou nadšený děcka, ale tak...
1: Jako dneska už se to úplně nedělá, ale já bych to probnul. Takže přejeme všechno nejlepší. No a pak tady máme tři zajímavý muzikanty. Opět startujeme nad 60 lety, přátelé. 65 let, britský bubeník Martin Beadle, původní bubeník kapely Cutting Crew. ...75 let by dneska oslavil D.D. Ramone, americký basák a zakládající člen punkový kapely Ramones. A 77 let má americký kytarista Kerry Livgren, spoluzakladatel kapely Kansas. Takže přejeme všechno nejlepší, je to tvoje.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Musel jsem se štípnout, jestli se mi to nezdá, bohužel se mi to nezdá. Kdybyste měl někdo číslo na nějakýho dobrýho psychologa, tak ho beru. Gratulujeme, za chvíli muzika Arakain a Adrenalin, tohle to dneska bylo.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Lidlem pro vás máme velkou pěveckou šanci.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 9 minut do 7 hodiny, takže tradičně, Zuzko, při pátku.
2: V Japonsku se uskuteční soutěž ve spaní. Pořádá to nějaká značka japonská madrací a nábytku a půjde o to, že přijdeš do toho obchodu a pokusíš se na 90 minut usnout. Oni ti dají připojí na tebe nějaký senzory a budou sledovat například hloubku a kvalitu spánku, stabilitu nebo rychlost usnutí. Zatímco, to je jako zajímavý, organizátoři se budou snažit ty lidi různými způsoby vyrušovat.
3: Já přemýšlím, jak jsem, jako mě zbudí i to, když spadne na zem špendlík.
2: Mě úplně všechno.
3: Jako mě zbudí fakt, i když proletí holub 2 kilometry od mýho baráku, takže já si nejsem jistá, jestli bych tohle úplně vyhrála.
2: Já si myslím, že tady by zvítězil asi náš Honzík, který dokáže vychrupovat celý odpoledne, viď? Občas to stane.
3: Včera jsem mu volal v 6 večera, on, co je?
1: Jsem říkal,
2: zcela výjimečně.
1: Že jsem na 2 hodinky jsem usnul, no. Jak to nešlo, jsem počítačem mi padala hlava, tak jsem musel na chvíli zřívnout. Hele, v pátek minulej u mě byl náš bubeník, protože jsme v sobotu potom jeli na hraní, tak byl v pátek přespat, aby nemusel až do Budějic. A říkal takový to, nebo takhle, už jsme usínali, spali jsme spolu hezky v postýlce, kamarádi, že já jsem mu říkal, že teda možná budu chrápat. A on říkal, no to nevadí, já tady, když tak nějak dám, tak dobrou. Já jsem řekl dobrou a za 3 vteřiny jsem chrápal. On, ty seš teda, to si děláš srandu, ne? A já nic, já jsem fakt jako usnul během 3 vteřin takhle.
3: Ty krás.
1: Takže myslím si přesně, že bych vyhrál.
2: 500 tisíc můžeš vyhrát.
1: 500 tisíc korun?
2: Jo.
3: Cože, tak to mu koupíme, složíme se mu na letenku, ne?
1: Ježiš, abych se tam podíval.
3: To se rozdělíme. A rozdělíš se, tak ti koupíme letenku.
1: Takže přátelé, letíme do Japonska. Dobrou noc přejeme.
0: Rock Radio.
1: A teď už Nirvana. In Bloom?
3: V Bloomě.
1: V Bloomě? To je takovej ten modrej.
3: To ovoce.
1: To by tě taky
3: jako
1: zbudilo.
3: Jako červík. Pojď do Bloomy.

0: Nirvana a In Bloom na Rock Rádiu právě teď. Máme necelý 3 minutky do 7 hodiny raní, což znamená jediný.
1: Ano, Zuzanka má ready další zprávičky.
0: Má?
1: No, nevíme.
2: Jo, pojďme.
1: Dobře ona.
3: Pěkně ty, dobře ty.
1: Ty dobrá žena.
2: Krásný.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Od dnešního dne do neděle se můžou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo víc než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Oznámil to šéf polské vlády, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde. Ficův úřad v prohlášení napsal, že ministerský předseda se na Ukrajině zúčastní konference, na které budou přítomni také předsedové vlád dalších členských zemí Evropské unie. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Západočeši vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, na Moravě aktuálně máme i mlhavo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť, až večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život.
1: Na D1 se bouralo u Modletic na 11. kilometru ve směru do Prahy. V Novém Městě na Moravě se řeší nehoda na Brněnské ulici a v Uhříně vsi se bouralo na ulici Přátelství.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Hezkou dobrou noc vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: Dobré ráno.
1: Zuzka zase začetla. Jsem Zuzka jaká mimo.
7: Máme necelý 3 minuty po 7. hodině, pátek 18. září. Já jsem vám jenom holky chtěl říct, že teďka, když Zuzka četla zprávy, tak jsem se šel napít toho kafe a to normálně dneska chutná jak můj plesnivý květník doma s kytkama.
8: Já jsem tě vařila s láskou.
7: Já nevím, co jsi tam dala.
8: Já jsem ti do toho nic nedávala.
7: Ne, to asi nebyla ty, možná nám plesnivý kávovar.
8: Jako vážně?
7: Ne, nevím, bylo takový, to má to takový ocas, jako
8: ta
7: který...
8: Ta káva se zdála nějaká stuchlá. Musí to být, Marišo.
7: Asi nebude ze spolku. No nic, přátelé, pokud chcete mít nějakou stuchlou kávu 7. listopadu ve Zlínské sportovní hale Datart, tak ještě půl hodiny budeme čekat na vaše vzkazy, že chcete lupeny na naše 18. narozeniny.
8: Ano, kdo se chce veselit s námi, můžete do 7:30 psát na do 7:30. Dneska máme výzvičku. Tak. Wow, takže už tohle času nemáte. Máte přes 30 minut, pište rychle, je to poslední jedinečná šance. Možná ne poslední, ale tento týden ano.
7: Určitě, kdo se neveselí s námi, ten se veselí proti nám a to my nemůžeme dopustit. Tak už si teďka zatancujeme na nějakou muziku. Tohle je Lucka, Černí anděle.

0: Lezi na Rock Rádiu a my jsme tady s mámou taky zpátky ve městě 12 minut po 7, aby jsme si probrali, co se dneska při pátku 18. září slaví za mezinárodní dny. Je třeba den větráků na stropě, to tě asi moc nezajímá.
1: Já mám doma.
0: Máš větrák?
1: Na stropě.
0: Gratuluju dokonce.
1: Mám jich několik, ale jeden z nich je na stropě.
0: Jsem čekal, že řekneš mámo na zemi.
1: A ty, Karle, seš na stropě, no a tak, ale okamžitě dolů.
0: Jinak svůj den slaví třeba ty fialový podprsenky, anebo cheeseburgery, což tě také asi moc netankuje, ale...
1: No ty cheeseburgery mě zaujaly, to ne, že mě netankuje. Ta fialová podprsenka až tak moc ne, ale ten cheeseburger mě načal teda.
0: Ale to, o čem bych chtěl mluvit dneska, je Mezinárodní den rovnosti platů mezi muži a ženami. Mm-hmm. Já jsem hledal, jak se k tomu vyjadřovali různý muzikanti, tak třeba Ozzy Osbourne údajně kdysi řekl, pokud žena dokáže udělat stejnou práci jako chlap, proč by měla dostávat méně? Chlap i žena na stejné pozici mají mít stejný prachy.
1: S tím já souhlasím a taky bych chtěla říct, že od jisté doby, vlastně když se mnou někdo snaží seznámit, tak jedna z prvních otázek míří na plat. Já se s tím vůbec jako nemažu.
0: Kolik?
1: A ptám se kolik, protože já odmítám mít muže, který vydělá míň než já, a jelikož beru přes 100 000 měsíčně, tak pokud nikdo bere míň, ani mi nepište, děkuju.
0: Fakt? To máš jo. Tolik?
1: No tak já se
0: tak
1: snažím.
0: Tak já končím.
1: Ne, tady já mám 6 prací, ale ano.
0: Já taky. Každopádně mě zaujalo ještě z muziky, že třeba už od dob kapel, třeba první punkový kapely, třeba dívčí kapela Runaways, tak Joan Jett, členka té kapely, tak dlouhodobě bojovala právě za rovnost platů, protože holky dostávaly jako stejná kapela, podobná jako mužská, daleko menší honoráře, než měli prostě chlapi za stejnou práci taky. Takže i v té muzice to bylo.
1: No, tak já doufám, že se to postupně v 21. století srovnává, že bude jenom lépe.
0: Já taky doufám. Chtěl bych to srovnat, abych měl konečně tolik jako ty.
1: Tak si najdi další prácu.
0: Jsem koukal, že tady v Lidlu berou, tak já jdu za kasu. Za chviličku. No a teď si dáme Bon Jovi a ty Runaway. Není to teda Runaways, ale aspoň se o nich zaspívá na Rock Rádiu.

0: Bloodhound Gang, Foxtrot, Unicorn, Uniform teda, Charlie a Kylo.
1: Unicorn by byl lepší.
0: Unicorn by byl lepší, no ale dohromady to znamená fuck, což všichni víme, co je.
1: Já ne.
0: Ne? Nevíš, co je fuck? Tak to si pak probereme, uděláme si jazykový okýnko. Každopádně je 7 hodin 21 minut, posloucháte rokovej rozjezd, ten páteční. A my máme teďka jednu novinku, pokud byste si chtěli dneska udělat radost. Máš ráda olympiky? Petr Janda.
1: Jo, mám.
0: Jo.
1: Já mám ráda olympiky.
0: Tak
1: no.
0: Dneska ve dvě...
1: Jsem přemýšlel, kdo to je. Jsem přemýšlel, tak porádu. Na co se mě to ptá, ten to, člověk?
0: To jsou jmenovci, ano, ne? To není ten s tou užovkou v kalhotech.
1: Jo, dobrý.
0: Ten dobrý kytarista, ano, ten, ano. Co napsal spoustu hitů. Mm-hmm. Tak má kapelu Olympik a dneska klukům ve dvě na streamovacích platformách vyjde nový single i s videoklipem, který se jmenuje Až to stouní zabalí. Mm-hmm. A song je o tom, co se bude dít, nebo co by se mohlo dít, kdyby stouni skončili údajně v klipu Petr Janda a Lukáš Pavlásek, který ho známe, tak zkoumají dohromady, co by se všechno vlastně mohlo stát, kdyby Mick Jagger a spol. Přestali hrát. Mimochodem, text toho songu právě na něm spolupracoval i Lukáš Pavlásek, protože kromě jiného je taky textař, takže ve dvě hodiny si to můžete pustit, jinak song vychází v rámci kompilace 21 nej, která mapuje ty největší hitovky olympiků na dvou CDčkách, teda na dvou LPčkách, na dvou vinylech, anebo na jednom CDčku a jsou to songy od roku 1965. To si člověče říkám, že jestli těch 21 není málo, jako... Mm. Viděla jsi někdy naživo olympiky?
1: Viděla, když jsem na nich byla teďka naposled na Food Festu, jsem je točila jako ta energie.

0: energie, jakože v tom věku, prosím Bože, kdybych mohla být v této energii po 80, budu za to velmi vděčná a budu děkovat vesmíru každé ráno.
1: A i kdybys nebyla členka fanklubu týhletý kapely a neměla to naposlouchaný, tak ti garantuju, že znáš úplně všechny písničky, co hrajou, což je naprosto fascinující.
0: No já, to jsem všechny poprvý, úplně tak... neznám, ale jako většinu jich znám samozřejmě, tak to je tak. Prostě provází člověka většinu života, takže ano. Tak. Mám ráda želvu.
1: Želvu mám taky rád, to přesně ono, no, nebo ať je jak vítr, že jo, strašně krásná věc.
0: Krásná věc.
1: Sladké ano. Mámení, prostě,
0: já nevím. Známý hitovky.
1: Největší z nálezů a ztrát, to všechno, co Petr napsal,
0: je moc krásný. Máma,
1: jsi moje máma.
0: My jsme jak strašně vtipná dvojice.
1: Jo, při pátku to úplně zdá stají cáka. Tak doufám, že máte hezčí ráno, než my, přátelé. Za chvíli si dáme Trautenberg a Netáhlo.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alzaboxu. Alza.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
14: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Tohle byli Trautenberg. A netáhlo na Rock Rádiu 40 vteřin po půl osmí, ale my nejsme netáhla a Zuzka už je naprosto natěšená. Zavři tu flašku, už budeš mluvit. Tak se ještě napij, no, dobře. Děkuju, no. Tak dáme Zuzce ještě pár vteřin. 10, 9, 8.
1: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který představila Evropská komise. Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. Pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tianem.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Havlíčkově Brodě se bouralo na křižovatce ulic Žižkova a Prokopa Holého. A v Plzni si dejte pozor na nehodu, která se řeší na náměstí generála Píky.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Musím říct, že ten generál Píka to byl stejně jako strašně hustý pán, když si vezmeš, že úplně celý svůj život zvládnul žít s tím překlepem ve jméně, abych to nedal.
2: To je hruza, no.
0: Iron Maiden, The Evil Dead Man Do.

0: Iron Maiden, neboli Miron Schmeiden, The Evil Dead Men Do, to zlo, kteří muži dělají v 7.37.
1: My jedno zlo máme tady připravené.
0: Jaký, co máš dobrýho, jsi si dneska vařila?
1: Teda dobro, já jsem si spletla slova.
0: Tak dobro, tak to vařila Zuzka.
1: To dobré bylo, já jsem to nevarila, ale navarila jsem tu nějaké lupení, takže mobily do ručky.
0: Já i slovecky, ty gože nejvíc.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Datart uvádí Dny Merien.
15: Dny Merien, jo.
14: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Je 7 hodin 41 minut, k tomu rozdáváme tenhle ten týden poslední dva lupeny na naše 18. narozeniny na 7. listopadu do Zlínský sportovní haly Datart. A jejich šťastným majitelem, doufám, že teda šťastným, se teďka stává Martin ze Dvora Králové nad Labem. Martine, dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno, dobré Martine. Ráno. Nahoj.
0: Nazdar, my tě zdravíme. Prosím tě, seš někde na cestě, v autě, jedeš někam pracovně?
16: Pracuju, bohužel.
0: Výborně, takže máš placený hovor, to jsme rádi. Prosím tě, narozeniny Rock Rádia, byl jsi se na nich někdy podívat za námi už?
16: Popravdě ještě se mi to nepoštěstilo.
0: Takže tohle bude taková tvoje premiéra zrovna teďka do Zlína, to z Dvora Králové není úplně blízko.
16: Tak sebou vemem ženu a ona to odřídí.
1: Takhle se to dělá, hezky šovinisticky, neštvat se s tím.
0: Hlavně musíš udělat takový to, jak zastavíš na první pumpě, ještě ideálně u vás ve dvoře a přineseš si ty tři Plzně, že jo, do toho auta, abys tam mohl otevírat ty kuželky a pít to jedno za druhým, to je vždycky, to ty ženský tak jako potěší, že se jim pak ta cesta jako dobře kouše.
16: Bez toho to nejde.
0: Ale ne, tak mohl bys si koupit něco třeba nealkoholického birala nějakýho.
1: Takže počkej, vás pojede víc, manželce budeš muset dokoupit lístek teda ještě, nebo jak to je, jsi říkal s kamarádem a manželka bude řídit, nebo jedete jenom spolu?
0: Jenom spolu?
16: Ne, jenom spolu.
1: Jo, takhle, aha, tak já jsem už nejenom, že stará, ještě hluchá, tak to je dobrý, to je v pohodě.
0: Nevím, kde jsi tam vzala toho
1: já
0: kamaráda.
1: Já jsem, teď to víš, při pátku nejsem nejčerstvější inženýr, no, tak to víš. To.
0: Tak počkej, já zkusím další otázku, třeba se trefíme, prosím tě, máš nějakou představu, co by letos mohlo být u nás na narozeninách za kapely, nebo jaký by jsi třeba přál, aby tam zahráli?
16: Já bych byl nejradši, kdyby tam byl Prot a asi Panoptiko, ale každopádně se nechám překvapit.
0: Takže myslím si, že budeš překvapený,
1: to asi
0: že
1: to
0: víc nebude.
1: Nic toho, co jsi řekl, tam asi nebude, ale to vůbec nevadí.
0: Jako, hele, jestli máš rád Helenu Vondráčkovou, tak si myslím, že budeš spokojený. Každopádně, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Prosím tě, úplně mimo jako naše narozeniny, já jsem ti samozřejmě důkladně projel tvůj Facebook.
1: Honza a ty tam, je starý stalker, tak, on to dělá vždycky.
0: Ty tam seš vyfocený s dětma a držíš v ruce malý tygřátko. To je někde ve dvoře, jste si byli pomazlit malou malý koťátko, ty kří?
16: To je Lvíče. Lvíče. A to už je asi 5 let zpátky, když to bylo u Chlumce nad Cidlinou ve Štítě.
0: Hezký, já jsem myslel, že u vás jako ve dvoře a ve dvoře tě nenechali.
16: Ne, tam mě nenechali, tam už je safari. Kočky, no. A tě mě pustit nechtěj.
1: Jo, ale tam by si na safari vystupoval z auta, tak myslím, že nedopadneš úplně dobře.
16: Já bych... jako pomazal bych je ale chvíli, no.
0: Já si taky myslím, že by tě
1: to rychlý mazleníčko
0: hromadně objeli a pak by tě zbaštili.
1: Takový 5minutový mazleníčko a pak by tam návštěvníci viděli tvoje torzo.
0: Ježiši Kriste. Martine, prosím tě, kdyby jsi chtěl pomazlit s nějakýma kočkama, který tě neroztrhají, což budeme tady my s Anabel, tak se za náma přijď potom 7. podívat, ťuknout si s náma pivkem nebo něčím, rádi tě s paní uvidíme. Taky se jí zeptáme, jak to hezky odřídila. A jinak se mi krásně, užij si hezký víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
16: Určitě, Vozlu, děkuju, mějte se krásně.
1: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
16: Taky, ahoj.
0: Čau.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Hele, Honzíku, ale my bychom taky mohli vyrazit na safari, někdy tam je to super, byl jsi tam?
0: Jakože ve dvoře? Byl, ale ne tím autem, jenom tím autobusem, já se bojím, že by mi ho ty kočky ukradly.
1: Ne, tak pojedem tím tvým novým, vezmeš mě?
0: Tak jo.

0: D-Lane Beneath na Rock Rádiu 8 minut před 8 hodinou raní, krásně nám to vychází, jsou tam ty osmičky. No a jedny krásný osmičky u nás vlastní jeden takovej pán.
1: Jako že má prsa osmičky?
0: Nemá.
1: Ne, a co má osmičky?
0: No já nevím, zuby, moudrosti.
1: Jo, já nevím, co ještě všechno můžou být osmičky.
0: Já jsem se asi v tom zamotal. Marcele, my se ti strašně omlouváme, ty nás musíš nenávidět.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Co si budem, těch opravdu pěkných víkendů nás už asi moc nečeká. I vzhledem k tomu, že je září, to má svou logiku, takže tím spíš by to ještě chtělo někam vyrazit, nabízí se Masarykův okruh Brno. Tam je už tradiční podzimní cena Brna, velká cena Bohumila Staši. Jezdci i týmy už jsou v Brně ode dneška, takže třeba po práci můžete vyrazit na Čumendu na tréninky. To hlavní se ovšem bude v Brně dít v sobotu a v neděli. A tady nebude od věci si přivstát, po oba dva dny se startuje již v 8 ráno. V sobotu dostanete porci dvou kvalifikací a jednoho závodu ve všech v třídách, v neděli pak ranní warm-upy a druhé závodní jízdy. A nejde o málo, vzhledem k tomu, že letos byly zrušeny tradiční dimokury, rozhodne se o víkendu v Brně o držitelích tuzemských road racingových titulů a na jaké třídy se můžete těšit. Postupně se na trať Masarykova okruhu vydají oldtimers a klasici. Z nových tříd pak dváci a dvě pade SPčka a GPčka, 3 kila, 400, Mona, Twiny, Supersporty a Superbiky. Já osobně se těším na třídu Classic, Open a Superbike, kde jsou především litrové klasiky a ve třídě bývá na trati až 40 jezdců. A nesmím zapomenout ani na dváci SPčka. V obou třídách totiž najdete postroj, na kterém je i logo Motokeců a tam je i vysoká šance, že se společně nahmatáme. Podzimní cena Brna zítra a pozítří na Creditas Autodrom v Brně.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Foo Fighters, The Pretender na Rock Rádiu.
1: Prej vám mám oznámit konec hodiny. Je tak konec hodiny.
0: Děkuju, už zvoní.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TMCZ to v reakci na varování polského premiéra sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Rusku, proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Tomu obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činu dopustil mezi lety 1979 a 2019 převážně na svých pacientkách. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta. Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, večer pak srážky opět ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Na D46 se pozor ve směru na Olomouc. Na 26. kilometru se srazily 2 osobáky, je tam neprůjezdní levý jízdní pruh. Levým pruhem neprojedete taky na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se bouralo na 25. kilometru a stále se řeší nehoda v Plzni na náměstí generála Píky.
13: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
10: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte hezký konec hodiny, její začátek vám přeje Honza.
1: Anabel.
11: A Zuzka.
0: 4:08 v pátek 18. září.
1: Ano, mě hned napadlo, jak řekla generála Píky, že kdyby se tam vyměnilo jedno písmenko, tak je to podobné jako dobré ráno, čumáci. To je jedno. Každopádně jsem chtěla říct, že nás tady Lenka nám napsala hrozně hezký komentář, tak jsme ji chtěli pozdravit. Miluju vás, každý ráno v 6 začíná můj pracovní den zapnutím Rock Rádia. Díky, že nás bavíte, nikdy to hodně pomáhá, když je člověku ousko. Vás zdravíme ze strakonického pracáku. A i na pracáku, Honzíku, až budeme potřebovat přídavky, jdeme do Strakonic.
0: Normálně mi to udělalo dobře na čumáka.
1: Na čumáka.
0: Děkujeme za tohleto přáníčko a přesně je, myslím si, že je hodně dobrý mít někoho na pracáku.
1: Je to skvělý, takže zdravíme a Lenka se jmenuje. Zdravíme Lenka. Lenku.
0: Tak Lenko, my tě zdravíme, děkujeme. Pracák,
1: děkujeme a děkujeme vůbec všem, protože každý ráno dostáváme strašně moc hezkých zpráv od vás, tak jsme chtěli jenom říct, jsem teď taková dojemná, tady já jsem měla včera mentální
0: breakdown,
1: tak mě všechno dojímá, ze všeho jsem načatá, takže moc krát děkujeme za přízeň, milujeme vás, přátelé.
0: Tak jsme si vylili srdíčko a teď už si zase dáme něco vážného. Dáme si Dimitry a Lidice, no to moc veselý není, tak taková vzpomínka aspoň.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Brian Adams, Let's Make a Night to Remember. Udělejme tuhle noc, aby jsme si ji pamatovali, třeba tím, že nezaplatíme v hospodě a pak uděláme ještě nějaké další věci. Je 15 minut po 8. pátek, posloucháte rokový rozjezd s datem 18. září a děda bude zase vzpomínat.
1: Tak pojď, dědečku, dej mi to.
2: Bábo, nevemni! Chceš, že by mě trefilo? Víš, jak dlouho to trvá?
1: Dáš si prášky na tlak, to
2: marš do kuchyně!
0: Prosím tě, vám to rok 2023, to není tak dávno. 18. září byl Marilyn Manson, můj oblíbenec, odsouzený ke 20 hodinám veřejně prospěšných prací a pokutě $1,400, což není nic. Soudil se totiž s kameramankou, která 19. září 2019 natáčela jeho koncert. A Manson na tom koncertě v zápalu vystoupení na tu mladou kameramanku, která se jmenovala paní Fontánová, naplival a vysmrkal fontánu ze soplů a flusanců.
1: A jí se to nelíbilo.
0: A jí se to ku podivu nelíbilo, takže se rozhodla, že ho žaluje, no a vyhrála. Ale je otázka, jako jestli úplně vyhrála. Ona sice u toho soudu jako svědčila a tvrdila, že to naplivání a vysmrkání bylo to nejhorší, co se na světě kdy člověku mohlo jako stát.
1: A přitom, kdyby to utřela do ubrousku a vydražila na eBay, tak na to mohla zbohatnout i bez soudu. Tak.
0: Takhle bohužel vydělala jenom $1,400, což už 3 roky zpátky bylo prd, jako co si budem. A Marilyn Manson teda dostal 20 hodin veřejně prospěšných prací.
1: Ta paní vůbec nemá podnikavýho ducha, já bych to okamžitě se sbírala do zkumavky, už bych to dražila, vůbec nerozumím, jako.
0: Tak to možná ještě nějak vymyslíme, na koho bychom mohli, nebo kdo by na nás mohl naplivat, aby jsme takhle vydělali.
1: Tady v Čechách asi nikdo.
0: Tak dobře, já jsem chtěl říct, že až přijde se nějaký vězný host ke Kamilovi, že bychom řekli, nazdar, prosím, aby jsme nějaké flusnout na ksicht. No, normálně flusnout na ksicht, jako.
1: No, já přemýšlím, jako kdo z českých hvězd by byl tak jako populární, aby někdo si kupoval jejich sople. Obávám se, že to je možný pouze v Americe.
0: Tak musíme do Ameriky. Dáme si Ozzy Osbourne, Bark at the Moon a budeme přemýšlet o těch soplech a flusancích na Rock Radio.
1: Jupí.
0: Osbourne, Bark at the Moon a budeme přemýšlet o těch soplech a flusancích na Rock Radio.
1: Jupí.

0: to, že už za bratru necelý dva měsíce, to říkám správně, budeme slavit 18. narozeniny Krokrádia.
1: Je to tak, zapalují se nám lítka, protože nás čeká oslava roku, a to ve Zlíně v hale Datart 7.11., kde se všichni sejdeme, celý rok rádio, a doufejme, že i s vámi, s našimi fanoušky. Takže se na vás budeme moc těšit, čeká nás křes kalendáře, letos opět bude i pánský, i dámský kalendář, takže dámy, které celé roky křičely, že pro ně nic neděláme a že oni si nemůžou koupit, protože tam máme nějaký fuchtle polonahý, tak teďka máte jedinečnou šanci si koupit krásný mužský kalendář, ano, kde jsou nafocený slavní rokeři, ten tam pokřtíme. Kromě toho tři kapelky, který můžete snadno odhadnout z našeho letáku, který najdete na sociálních sítích. No a poveselíme se.
0: A kromě toho se tam vožereme jako debil, takže to bude krásný, vy se opijete s námi, hala Datart je dost velká na to, aby venku v alejích potom bylo pořádně znečištěno, a pak se zase uvidíme možná někde, nevím, hlavně to musíte vyprodat, mě včera volal šéf, že prostě to musíme letos natřískat, ta hala Datart je větší, než bylo loňský plzeňský depo, takže o to víc to musíme nakopnout, aby ty naše krásné narozeniny dopadly dobře, aby jsme vlastně k vám někam takhle mimo Plzeň nebo mimo Prahu mohli zase příští rok vyrazit znova.
1: Tak, ale můžeme vám slíbit, že za ty kapelky to určitě stojí, jestli nechcete vidět naše ksichty, kapely si užijete.
0: Tak, Helena Vondráčková, Dalibor Janda, Petr Kotwald, co byste víc chtěli, bude to nádherný.
1: Říkej mi hurikán.
0: Za chvíli vohnoutí a gastrosexuál.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo? Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: To je úplně k sežrání.
3: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale kde pak? Jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

Šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Hrady Koprlý.
1: Kapela, která má v názvu Chci vohnout. Gastrosexuál, minutku a půl po půl devátý na Rock Rádiu. Myslím si, že nejvyšší čas dát si poslední sportovní zprávy tohohle týdne. Co vy na to?
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. Na kladenském ledě se utkají celky, jejichž trenéři v minulé sezóně působili u reprezentací. Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tijanem. Utkání začne v 15 hodin. A fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Uherském Hradišti se bouralo na Velehradské třídě. Na D1 pozor ve směru na Brno. Srazily se tam dva kamiony na 167. kilometru a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor taky na Pražském okruhu. Tam se řeší nehoda ve směru na D1. Na 25. kilometru tam neprojedete levým pruhem.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: 8 hodin 37 minut na Rock Rádiu Def Leppard a Promises. No a protože je pátek.
1: Rock Rádio. Výzva pro pandu.
2: Čau pando, nevím, jestli jsem něco přehlídnul, ale už si dělal nějakou pořádnou tucárnu. Devadesátky, diskotéky, určitě si to taky zažil. A tě prdel. Pojď zazpomínat, Michal. Honzík to vzal velmi důkladně a opravdu bude prdel. Doslova.
0: Ano, doslova. Tenhle ten vzkaz tady visí, myslím si, tak 3/4 roku už. Typuju, že tak někdy si matně pamatuju, že nám dorazil. A teď se to konečně hodilo, nebo to tak nějak jako seplo. My jsme tady mluvili včera nebo převčírem nebo předevčírem o australský sportovkyni, která vyhrála fitness závod, takovej speciální. Byl tak speciální, že se z toho úplně po, už během závodu pro jistotu, aby se neradovala z té výhry tolik. Tak jsem si říkal, že bychom si o tom mohli zaspívat a použiju jednu kapelu, která v 90. si myslím, jestli to říkám správně, byla dost populární, ale teď prodělala takový comeback a já jsem tu comebackovou, nebo v úvozovkách, jako oni hrajou furt, ale teď mají jeden velký hit, který je starý jeden rok a já jsem ho ukrad a sprznil jsem ho, takže počítám, že mi tak zhruba za 2-3 hodiny u baráku přistane černý Mercedes a někdo mi vysvětlí, že takhle ne.
2: Daj ti kuklu na hlavu a odvezou tě do sklepa, tak v pondělí teda budeme vysílat sami se Zuzkou, počítejte s tím.
0: Tak, jinak to samozřejmě vohulte, je to pořádně obasovaný, tak ať vám vyskočí repráky z auta, nebo v práci, nebo kdekoliv to posloucháte.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

0: Výzva pro pandu.
1: Nádherná píseň, já pořád mám před očima tu paní, jak jí tečou ty výkaly po stehnech, to je prostě tak neuvěřitelný záběr, že to člověku útkvěje,
2: bych tak řekla. Já se strašně těším na komentáře k tomuhle, protože samozřejmě pravověrní rokeři nebo v uvozovkách rokeři ty zase vyskočí z kůže, akorát tentokrát v komentářích nebude nablito, ale nasráno, což bude krásný.
1: To bude nádherný, jinak bych chtěla říct, že i my rokeři máme právo si poslechnout pořádnou diskotéku, takže ano. To berte s humorem, puste si diskotrisko. A buďte v pohodě.
2: A já mám právo sedět.
1: Já taky.
2: Tak.
1: Proto sedím.
2: My se ještě na chvíli sedneme, ještě tu chvíli budeme, bude to nějaká slušná muzika. Další ptákovina za týden a za chvíli Dan Landa a Morituryte Salutante.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
10: Tak tohle nevyvětrám.
11: Zase všude tolik vody.
10: A to je puch.
12: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
13: Ventilatory.cz.
14: Kráva, kráva, kapr, kapr!
15: Kapr, kapr, husa, husa!
16: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Krůta, krůta, tchos!
16: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
19: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.

0: Scott Stapp, Hit Me More, uhoď mě víc, 9 minut před 9. To nám krásně vychází, viď? 7 před 7, 8 před 8, 9 před 9, bude 10 před 10, 25 před 25, no počkej, už není.
1: Ty krása, tak to do té matematiky jsem se hodně zamotala.
0: Když já ty s těma ručičkama, já to neumím, neumím digitálky, že to tam ten Japonec napsal, tak půjde to.
1: Jenom digitální, ty neumíš to, mám hodinky, tebe neučili na základce, nebo co?
0: No tak já nejsem jako ty, že jsem ten hodinek měl 25 na každý ruce.
1: No to kupoval táta.
0: Jo, jasně. Já to nechci vědět, kde to tvůj táta kupoval, tyjo, to vás v Belgii. Proč jste tam odsaď museli ukrást, protože vaše hodinářství nebylo úplně hodinářství.
1: Utíct, myslíš?
0: Jo, utíct, no.
1: Ukradli jsme to i s cestou ve všechno. Utekli jsme, ukradli jsme to a odešli jsme. Nějak tak to bylo, no, taťka nějak prodával nějaký barák, no, ta jedna.
0: My jsme dneska hodně oduševnili, já mám pocit, že z toho posluchači hodně mají. Jako.
1: Je pátek, hele, musíte být k nám tolerantní, i my jsme tolerantní k životu, takže tak.
0: Tak, život životu je, my už jdeme do domů, a nebo někam jinam.
1: Já jdu s Honzíkem na Kladno, my máme výlet rodinný.
0: Máme výlet, ježiši Kriste, to bude rozdíl.
1: Uvidím Kladno, jsem celá načatá.
0: Jo, je hnusný zde, jako spousta jiných měst.
1: Je hnusný, Buráček uvidí Kladno.
0: No, tak jenom, aby si ho zpátky neodvezla v pekáči uděleného.
1: Ježišmarja, tak prosím tě, připomeň mi, jak ho držím na krátko.
0: Tam jako chvíli, tam se někde jako za to a
1: už to mají. By byl maximálně vývar, on má 3,5 kila, jo, takže to si myslím, že není úplně pečínka.
0: I nějaký pho bude dobrý, to je to pocem.
1: Malinký, já ti dám pocem. Přátelé, mějte se krásně, budeme se na vás těšit zase v pondělí od 6 od rána, klasicky plný energie a dobré nálady. Mějte se báječně a páčik, slimáčik.
0: Čauky, mňamky.

0: v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autojarov, Kunratice, autojarov.cz.
8: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
10: Zprávy. Hezké dopoledne, blíží se 9:00, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Od dnešního dne do neděle se můžou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo víc než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Oznámil to šéf polské vlády, který se tam také chystá, se svým slovenským kolegou se sejde. Ficův úřad v prohlášení napsal, že ministerský předseda se na Ukrajině zúčastní konference, na které budou přítomni taky předsedové vlád dalších členských zemí Evropské unie. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Západočeši vyhráli jediné z posledních pěti soutěžních utkání.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Na D1 pozor ve směru na Brno u 9 křížů se srazily dva nákladáky, na 166. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D48 se bouralo na 12. kilometru ve směru na Frýdek Místek, potom se řeší nehoda v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici a v Uherském Hradišti se bouralo na Velehradské třídě.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokový dopoledne.
14: Jdeme na houby o víkendu. Co budeš dělat ty?
10: Na houby nepůjdu. Půjdu na nějaký výlet určitě, ale je fakt, že když jsem byla předchozí dva víkendy v lese, takže jsem těch hub viděla hodně, ale já tomu moc nerozumím, takže je radši nezbírám.
14: Že nezbíráš, jako vegetariánka.
10: Já jsem si je fotila a pak jsem je posílala domů a říkám, hele, to je určitě jedlý. A byly jedlý.
14: Tak je, to můžeš probrat doma, ne? Seber všechno, co vidíš a no, pak to doma...
10: Mně by jich bylo líto, kdybych pak sebral jo, nějaký,
14: až
10: který se...
14: takhle hluboko
10: no to ne,
14: jdeš
10: ale
14: do
10: jako,
14: toho.
10: Že kdyby aha. se pak nedali jíst, tak si řeknu je, tak já jsem tady sebrala nějakou, která se nedá jíst.
14: Ještě mohla ani. V klidu někoho no, otrávit, no, venku.
10: Nebo jsem objevila takovýho krásnýho hřiba a přišel mi jako, že je moc malinký, tak jsem si říkala, ještě tě tady nechám, víš, jako no, takže
14: jsi do toho hodně ponořená, jako.
10: Já nevím.
14: To má hloubku, čověče.
10: Já ti nevím.
14: Tvůj sběr hub, ten má hloubku, jako.
10: Ale mám hezký fotky aspoň.
14: Jo, tak to je super. No tak dobře, tak uvidíme, co nazbíráme my.
10: No, přeju štěstí hodně.
14: A já to teda nejím, jako zase na druhou stranu.
10: Aha, tak to je taky dobrý.
14: Ale baví mě to hledat, jako.
10: Fakt?
14: No, taky.
10: Mě z toho úplně, pak se už motá hlava, jak se strašně soustředím a koukám
14: já se právě vůbec nesoustředím.
10: Země.
14: Aha. Já jako jdu mezi keře a mimo všechny vytyčený trasy houbařský a vždycky tam všechno jako, fakt, mám se na želko štůvicky jenom tak klackem do toho, ale tady je houba,
10: hustý.
14: Tady je houba.
10: A to seš dobrý.
14: No
10: dobrej.
14: Ne, dobrý, prostě to tak jako je, že člověk, jo. který to nejí, že jo, tak většinou vždycky najde nejvíc.
10: To je pravda.
14: No uvidíme, a rostou, nevíš?
10: Jo, rostou, rostou jako blázen,
14: jo,
10: teďko,
14: no. No tak, tyjo, tak to bude zábava.
10: Doufej.
14: Tak jo, tak přeju hezký víkend, Zuzko, měj se, máme 4 minuty po 9. hodině, s vámi je Kamil a jdeme na Panoptikon.

Iggy Pop na Rock Rádiu, pesenčka. Iggy Pop na Rock Rádiu, Passenger, 9 hodin a 18 minut.

0: možnost slyšet nějaký věci nebo vlastně kompletní album, tak jak je zamýšleno a připravováno. A musím říct, že mě to mile překvapilo. Je to člověk, který umí napsat skvělou píseň a to se právě na tom albu projevuje. Zatím ještě dostává nějaký takový ty jasný obrysy, ale uvidíme, jak nakonec bude vyhlížet a jestli se tam objeví i píseň Lavina, kterou znáte z našeho vysílání, ale ta je oproti tomu materiálu, který je připravovaný na tu desku, taková, řekněme, jemnější, protože to solový album bude víc připomínat kapelu Terapie. Svojí náladou bych řekl, že se tak nějak přibližuje třeba skladbě Až roztaje sníh a i vyznění je takový podobný. Takže uvidíme, jak se to nakonec povede dát dohromady. Plán je takový, že snad to album by mělo vyjít buď teď ještě na podzim, někdy začátkem listopadu, anebo případně potom až po novém roce v lednu. Tak uvidíme, kdy se to povede stihnout a dotáhnout do konce. Každopádně říkám, ta deska zní skvěle, tak věřím, že se bude líbit i vám. No a jak jsem říkal, my si Mira Šmajdu připomeneme za chvíli s kapelou Terapie, dáme si Ať je pohoda, mám pro vás i amarant a budou třeba i kysáci.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na...

0: Česky.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Beastie Boys na Rock Radio, 9 hodin 38 minut, to je aktuální čas, dneska máme 18. září, mám tady pro vás standardně, tak jak jsme zvyklí vždy, tip na nějaký album, který byste si dneska při výročí mohli poslechnout. Dneska je jich trochu víc, i když vlastně jedno. No, takhle, samozřejmě musíme vzpomenout na album Black Sabbath Paranoid, který vyšlo v roce 1970. Samozřejmě je to druhá deska Black Sabbath v jejich historii a hlavně, jak byla zásadní ta první, která vyšla 13. února, tak hned následně v podstatě půl roku potom vyšla další zásadní deska Paranoid, která samozřejmě obsahuje i titul skladbu, která původně titulně ani bejt neměla a vlastně neměla bejt ani na tomhle albu. Byla natočená až dodatečně, když se zjistilo, že ta deska je krátká. Měla se jmenovat War Pigs, podle toho samozřejmě je i koncipovaný obal týhletý desky, který vlastně potom s názvem Paranoid nemá nic společného. Hele, výborný album samozřejmě a je to nošení dříví do lesa, když vám o tom říkám, vy to všichni znáte, takže dneska máte důvod ho oprášit a poslechnout si ho. Ale co by mohlo být zajímavý, je další tip na desku a to je na 4 alba, který vyšly v tenhle den a jsou to 4 solové desky kapely Kiss. Ty iniciovali jejich management z toho důvodu, že Ace Frehley, který trošku dostal chuť se prezentovat i solově po tom, co naspíval na desku Love Gun svoji první solovou píseň, ale už předtím samozřejmě skládal v rámci kapely Kiss skladby, tak dostal chuť se trošku osamostatnit a než aby se už tehdy, dá se říct, rozpadající sestava tak nějak trhala v rámci toho, že jeden člen by vydal solovou desku, což by úplně nebyl dobrý, tak se rozhodli, že je prostě vydají všem. A aby se zachoval samozřejmě i koncept Kiss, masky a tak dál. Takže vyšly všechny 4 solový alba. Já teda musím říct, oni se o tom vedou hodně velký diskuze, která z těch desek je jako nejlepší a tak dál. Tak nejvíce prodávala deska Ace Frehleyho. Ale já teda musím říct, že tu zrovna mám rád ze všeho nejmíň. Já jdu vždycky proti proudu. Úplně nejvíc mám rád desku Paula Stanleyho. Líbí se mi deska Gina Simonse. A pozor, líbí se mi i deska Petra Krise, která je taková úplně jiná v podstatě, která nepatří skoro vůbec do konceptu Kiss, nemá s tím žánrem nic moc společného, ale to je právě na ní to krásný. Takže já ji mám třeba radši než desku Ace Frehleyho. No, můžete si je dát, fanoušci Kissáků asi vědí, o co jde, vy co třeba ne, tak co jste jenom okrajoví fanoušci, tak jestli si chcete rozšířit obzory, tak tyhle ty desky dneska mají důvod k tomu, aby se roztočily na vašem gramci a sválně si můžete udělat takový žebříček, jako která z těch desek se vám líbí nejvíc. Jak říkám, za mě jasně o velký krok především vede deska Paula Stanleyho. Pojďme si dát hat-trick Kiss and Dynamite, taky Anu Johnson, no a samozřejmě i kulturní tipy, abyste věděli, co se dneska o víkendu bude dít a kam můžete vyrazit za zábavou. Počkejte si na to chvíli.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
9: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
10: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
13: Maxi.
14: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
13: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Vraňany nabízejí.
16: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
18: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
19: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
22: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
23: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Radio.
1: Atención, señoras y señores.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Navrockého. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě si řekneme, jaký bude počasí. Dneska polojasno až oblačno, ojedinělé možnost přeháněk a na severozápadě tam můžete počítat, že by se třeba mohly objevit i nějaký bouřky, tak pozor na to. Teploty dneska mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Koukneme ještě v rychlosti naše silnice. Mám tady jedno upozornění, týká se Ústí nad Labem. V ulici Masarykova překáží v provozu nehoda osobního auta a chodce. Tak samozřejmě počítejte s tím, že se to tam aktuálně řeší a že to vás může omezit v průjezdu, tak počítejte i s malým zdržením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Máme 2 minuty po 10. hodině, pokračuje rokový dopoledne, páteční s datem 18. září a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, doufám, že toho v práci před sebou už nemáte moc a pokud jste na home officeu, tak gratuluju a moc to nepřehánějte. Každopádně pojďme na muziku, protože od toho tady na Rock Rádiu jsme, dáme si Rasmus, mám tady pro vás Škorpíky, na začátek Metaliku a taky si dáme Rybičky 48, protože ty u nás, ne protože, ale u nás byli ve středu na rozhovoru a pokud vám ten rozhovor utek, tak už máte možnost teď si ho pohodlně poslechnout buď na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast, nebo najdete na naše streamovací platformy jako třeba YouTube nebo Spotify a tam si rozhovor můžete dát taky. A dozvíte se třeba novinky a informace o nadcházejícím podzimním turné a taky, co se na něm bude hrát. Každopádně teď už pojďme na Metaliku.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Pro všechny majitele absolutního sluchu si můžete momentálně vychutnat tu nejlepší muziku na český hudební scéně. Něco od nás.
1: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Tak tohle byli Rasmus na Rock Rádiu společně s Anet Ozon, hlas, který znáte z kapely Nightwish, kdysi dávno už dneska, i když ona je hodně teď aktivní, pokud sledujete její sociální sítě nebo vnímáte obecně hudbu, tak ona se teď vrací na scénu, připravuje nový materiál a i v těch minulých letech se podílela na různých projektech, takže úplně nezmizela, jestli je vám její hlas příjemný. Z kapely Nightwish, tam, kde ho znáte z těch velkých hitů právě počátku milénia, tak si ji můžete najít a můžete ji sledovat a poslouchat. Nicméně, my jsme se bavili před chvílí o 18. září, samozřejmě o dnešních výročích a já bych rád, připomněli jsme si desky, tak já bych zase rád připomněl nějaký věci, které se udály právě v tento den a vesměs musím říct, že smutný, protože v roce 1970 v tento den zemřel Jimi Hendrix, bylo mu pouhých 27 let. Samozřejmě netřeba připomínat, že je to kytarová ikona, která ovlivnila spoustu muzikantů, hlavně těch kytaristů a těch dalších, který třeba já mám rád. Ono v podstatě každý kytarista, který hrál v 70. letech, tak byl ovlivněný Jimi Hendrixem, takže netřeba to tady vyjmenovávat. Jestli máte doma nějakou desku, tak ji hoďte na gramec a poslechněte, vzdejte mu tímhletím hold. Já jsem to udělal před pár dny, aniž bych věděl teda, že tohle smutný výročí se blíží, tak jsem si dal jeho dvojku. Samozřejmě, co se týká jeho diskografie, která po jeho smrti byla mnohem bohatší, ale ty tři zásadní desky, které natočil za svého života, tak ty jsou parádní, tak si můžete osvěžit paměť, případně pro ty mladší nasát trochu atmosféry 60. let. No a pojďme ještě zazpomínat na rok 2018, to je v podstatě nedávno, já si pamatuju, jako by to bylo včera, protože právě v tento den, 18. září, zemřel Vláďa Šafránek, bylo mu pouhých 46 let. Netřeba připomínat, člen kapely Harley je taky samozřejmě Valda Gangu, ale ještě předtím někteří z vás si ho můžou pamatovat třeba z kapely Autogen, anebo taky Brian, kde ještě fungoval s Tondou Rauerem, kdy to vlastně celý rozjížděli a na to navázal Harley. Tak jemu můžete taky vzdát dneska hold a vybrat si nějakou desku z jeho bohatý diskografie, kde, na kterých se podílel nebo kde zpíval a zazpomíná na tohohle výborného člověka, muzikanta. Pojďme dál, dáme si Red Hot Chili Peppers, dáme si, když jsem mluvil o Harley, tak Harley, ale už novodobější tvorbu Smutku dávám s Bohem a čekají nás taky Sabatoni.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz. Plánujete

0: Chcete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
8: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
8: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Soldier of Heaven a Sabaton na Rock Rádiu. 10 hodin a 39 minut. Pozvánka na narozeniny obligátně opět zazní s frekvencí Rock Rádia ode mě. Nevím, jestli vás zvou i ostatní, ale asi pravděpodobně ano. Protože vás rádi uvidíme, a to v sobotu 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně, kde oslavíme naše 18. Ano, přesunuli jsme se ze západních Čech na Moravu, protože jste si o to psali, že byste chtěli oslavit narozeniny Rock Rádia i tam, a tak se právě letos stalo. Samozřejmě nám přijdou popřát 3 kapely, které vám zatím neprozradíme, ale pokud sledujete naše sociální sítě, tak tam určitý indicie můžete najít z pozvánky na narozeniny Rock Rádia, a taky pro vás máme jedno malé hudební překvapení, který tam ještě doplní ten kompletní line-up, takže se máte na co těšit. Je to plný překvapení, je to zahalený tajemství, a tak to má na narozeninách bejt. Ty dárky taky nevíte, co dostanete, a dozvíte se to až v den předání. I když já si myslím, že spousta z vás už to rozklíčovala, co se týká těch hudebních hostů, a navíc my vám to pak těsně předtím prozradíme. Ale vy, co si koupíte lístky dřív, tak uděláte dobře, protože se budou postupně zdražovat. Teď je ještě můžete pořád koupit za 790 korun, příští měsíc už to bude 890 a v listopadu 990. Takže pokud chcete vidět všechny, nebo respektive tváře Rock Rádia, slušný rockerky, a taky si užít křest kalendáře a samozřejmě hlavně ty kapely, které nám přijdou popřát, tak neváhejte a lístky si kupte. Jdeme na Vanastovky, Powerwolf a taky Remons. V 11 hodin pak elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, tyjo, nebej ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
5: Kapr, kapr, husa, husa!
6: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
13: Když do 3 počítáte Undostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
14: Yeso!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
15: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
16: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
15: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
16: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
15: A dětem přidáme helmu zdarma.
16: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
15: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
17: To je úplně k sežrání.
18: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
17: Cože? Říkala Yogis?
19: Datart uvádí Dny Marianne.
20: Dny Marianne, jo.
19: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
20: No to je sen.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Já nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Navrockého. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, ojedinělo možnost přeháněk. A co se týká teplot mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v Ústí nad Orlicí, konkrétně v ulici Moravská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak pozor na to, ale zatím projedete bez držení. To je to nejaktuálnější z regionu a míst, kde ladíte Rock Radio, kde jezdíte po těch hlavních tazích a v těch větších městech, jinak se to zdá být takhle při pátku dopoledne dobrý, tak to držte a hlavně všichni v pořádku dojeďte.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Poslední elektrický oběd v tomto týdnu startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Jestli ještě pracujete, tak doufám, že toho před sebou nemáte tolik, aby vás to otrávilo, a pokud jo, tak si zlepšete náladu tím, že si necháte zahrát nějaký svůj oblíbený song, a pokud to bude v naší kompetenci, tak vám ho velice rádi v příštích 60 minutách zahrajeme. Stačí si jenom napsat na náš Messenger na Facebooku anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a my se pojďme pustit do prvního kousku, a to jsou Green Day.

Tak jsme rozpumpovali dnešní elektrický oběd. Kapela Green Day je za námi a před námi první přání, a to je od Davida, který napsal, že by chtěl nechat zahrát něco svěžnějšího od Dropkick Murphys jako připomínku středečního koncertu, i když to byla jiná kapela. Bylo by to pro tebe do rádia, ostatní pro dobrou náladu. Díky, David. Tak, víme zadání, máme si zahrát Dropkick Murphys, tak si je pojďme dát.

No, myslím, že spousta z těch mladších ročníků by ani nepoznala, že tohle jsou Bon Jovi. Je to z prvního alba bezejmennýho z roku 1984. A navíc tahle ta písnička je ještě úplně jiná než celý ten obsah, takže pokud třeba rozpoznáte Run May a nebo některý další písně, tak tahle ta je zase úplně jiná a je z toho důvodu, že je to cover, ale je to velice povedený single She Don't Know Me, kterou jsme si teď právě na Rock Rádiu dali Bon Jovi a bylo to díky Honzovi. Další přání zní takto, krásné, dobré, prosím o zahrání písničky Leona Šenková a Jarek Filgas, písničku Nikdy se nedozvíš pro holky Mat Sokolov. Děkuji.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje CZ.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
12: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Tlačím, ale moc to nejde.
18: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
17: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
18: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

Tak dali jsme si paparouč, zařídila to Renata, která chtěla nechat zahrát právě tuhle tu píseň Last Resort, což je asi takový největší poznávací znamení kapely Paparouč. Já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile, zahraj nám prosím do autoservisu na Seč a pro našeho kluka, který je teď ve škole a každý den vás o prázdninách poslouchal téměř celý den. A taky pro vás všechny písničku Galaxy od Macbeth. Zdravím i Míru Chrástku. Moc děkuji. Tak jestli nás poslouchal o prázdninách, tak nás teď asi moc neposlouchá, což nevadí. Já vám to zahraju do autoservisu, zdravím vás tam. A samozřejmě jsem rád, že jsi vzpomněl na Macbeth, na tuhletu výbornou kapelu, která v roce 1992 vydala eponymní desku, ze které je právě tahle ta píseň. Celá ta deska je skvělá, dokonce i ta uvozovkách trojka, která byla vlastně dvojka, ale je nazvaná jako číslo tři, tak ta je taky ještě v angličtině a je taky parádní, ale bohužel už vyšla do blbý doby a trošku zapadla, neprávem si myslím, protože navazuje na to, co Macbeth dělali na první desce, než začali zpívat česky potom na dalších albech. No, každopádně, pojďme si tady připomenout Galaxy, protože tahle píseň je fakt skvělá.

Krásná balada od Johna Lennona na Rock Rádiu, píseň, kterou si ani moc neužil, protože vyšla na albu Double Fantasy, což je deska, kterou si Mark Chapman o něj nechal podepsat. V podstatě nová záležitost a hned na to 5 hodin poté, když se vrátil ze studia, tak ho zastřelil. Takže tuhletu desku, která pak samozřejmě se prodávala asi pravděpodobně i návaznosti na události spojený se smrtí Johna Lennona, tak, ale já si myslím, že je parádní i bez toho, aniž bych přihlížel k tomu, že samozřejmě tenkrát to byl hodně ceněný prodejní artikl. Woman, píseň, kterou jsme teď slyšeli, a to díky Jiřině, která napsala, že by to chtěla všem pro pohodový pátek. Další přání, kde to máme, kdo nám píše? Ahoj, bylo by možné prosím tě zahrát od Citronu Vypuste psy, díky moc, napsal Jarda. Hele, bylo by to možný a s velkou chutí, protože to je úplně přesně případ, o čem jsme se tady bavili s kapelou Macbeth, že tahle ta deska taky vyšla v takový blbý době a myslím si, že je úplně zbytečně podceňovaná a v podstatě polozapomenutá. Tak věřím, že se jí dostane stejný péče, co se týká reedicí, jak to bylo s alby Plně energie a Radegastu. A že tahle ta deska si taky zaslouží svoji pozornost. Tak my aspoň teď oprášíme na frekvenci Rock Rádia a dáme si titulní píseň.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
11: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
12: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
13: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
12: A k tomu spousta dalšího čtení.
14: Vraňany nabízejí
15: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
14: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den?
1: Tak si udělejte Alegria den.
2: Alegria dny jsou tady.
11: Se slevou 7% na zážitky.
2: Zážitkové restaurace.
11: Pobytové zážitky.
2: Adrenalin.
11: Automoto a mnohem víc.
2: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
2: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: Ladíte elektrické oběd na Rock Rádiu, tohle byli Nickelback, který chtěl nechat zahrát Jirka na cesty, a všem, který se právě teď řítí někde, tak v pořádku dojte, ať sobě nebo někomu neskazíte víkend. Tak to je zkaz, který zazněl právě teď. Máme tady další. Zdravíme do Rock Rádia. Chtěli bychom poprosit o písničku pro Lumíra se vzkazem Bojuj, kamaráde. Cokoliv od Mira Šmajdy, jsou dobří kamarádi. Případně tak tady píše ještě něco z jiného, tak máme tady Miro Šmajdu, takže si ho můžeme úplně klidně dát. Děkujeme, písnička je od všech kamarádů. Tak se vzkazem Bojuj, kamaráde, pojďme si dát terapii, až roztaje sníh.
1: Až roztaje sníh a všechny ledy pominou, my lehce nebo stěží.

0: boy.
1: Na Rock Rádiu Die Happy samozřejmě Marta Jandová, píseň, kterou chtěl připomenout Libor v dnešním elektrickém obědě, a vešla se nám do té 60 minutovky, ale pomalu se blížíme ke konci a já mám pocit, že máme před sebou poslední přání a to zní takto. Ahoj Kamile, zdravíme z Holašovic a moc bychom tě chtěli poprosit, aby si nám zahrál Svatební košily od Harleje. Zítra máme výročí svatby, na kterém si nám hrál výborný DJ, děkujeme Monča, Sabča a Roman. Tak samozřejmě si to pamatuju, že jsem tam hrál v Holašovicích na svatbě a jsem rád, že to funguje a že jsme to tam pořádně rozpařili a evidentně asi dobře, že jste pořád spolu, což dneska není úplně tak běžná věc, takže vám samozřejmě držím palce, ať se daří. No a pro vás ostatní, kdo chcete, aby vám manželství vydrželo, pozvěte si mě jako DJ na svatbu. A bude to fungovat. Takže zdravím, užívejte a posílám svatební košily. No a taky se s vámi loučím, protože už po 12. hodině se na vás těší Dan se svým rokovým porazem. Takže Kamil Drábám přeje hezký víkend, užívejte ho. A tady jsou Harley.

0: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
1: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
0: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
1: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 88letý psychiatr k soudu nepřišel. V minulosti vinu odmítl. No a hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři. Kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Hulínská v Kroměříž je nehoda do osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody, na místo jde policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej foras.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná poslední rokový voda s touhletý dnes danem. Tak začneme rovnou hudbou, ať se tady nevykecáváme, ať si poslechnete skvělou hudbu. A nás čekají Ospring, Kid Rock, Iron Maiden, anebo Biffy Clyro.

a dohráli Offspring. A já to dneska mám takový krásný, protože dneska je 18. a já vás zvu na 18. narozeniny Rock Rádia, který my budeme slavit. Rádio konečně bude plnoletý. A my pojedeme z Plzně, protože minulý rok to bylo v Plzni, tak se jdeme podívat do Zlína, a to 7. listopadu, a budeme tam ve sportovní hale Datart. Takže my vás zveme, abyste šli na naše narozeniny a koupili si lístky na našem rokovém rádiu, kde vlastně my budeme na těch narozeninách všichni, vystřídáme se na pódiu, budeme to moderovat, budou tam tři české kapely, ale my vám ještě neřekneme, když máte už malou nápovědu na sociálních sítích, když mrknete na ten plakát k těm narozeninám, tak tam je skvělá nápověda na tu jednu kapelu. Kdo nás posloucháte, tak to rozluštíte. A na tom rokovém rádiu.cz mrknete a tam už dneska za 790 korun jsou lístky, další měsíc, v říjnu už budou 890. No a v listopadu už budou za 990. Takže mrkněte, ať ušetříte 2 kila, ať mě můžete třeba pozvat na panáka. A já vám pustím další hudbu a začneme hezky. Elton John, Ordinary Man.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
1: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěstí.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Dohrávají skvělý Boston Modern Feeling z roku 1976. Tahle pecka vlastně vyšla rok po tom, co kapela vznikla. Bohužel v roce 2007 Brett Delp, zpěvák téhle kapely, odešel v 55 letech, takže předčasně. Je považovaný za jednoho z nejlepších hlasů v roku, co se týče skvělý rozsah hlasovej. No a Boston kapela byla známá tím, že vždycky měla velký prodlevy mezi albama, většinou to bývalo 8 let, tak tím jsou známí. Škoda, že už se v původní sestavě nedočkáme nějaké další pecky. A já vám pustím tady nějakou pecku jinou, Halloweeny, Nightwish, Simple Plan, anebo Kaba, kdo ví jestli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
13: Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem se.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Chystá se největší změna lékové legislativy za posledních 20 let. Mohou zmizet některé příbalové letáky. Na podzim má vstoupit v platnost nová unijní směrnice, která zásadně mění pravidla pro léčiva. Papírovou verzi by u vybraných léčiv mohla nahradit digitální varianta. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morána od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model švédské společnosti Bae Systems. Od plánů ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štroncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici u Cehelny v obci Dolní Bukovsko, okres Český Budějovice, je havárie vodního potrubí, je tam prasklý potrubí, tak opatrně, jestli někam jedete, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: Tak, rokeři, máme první hodinku rokovýho vorazu s Danem za sebou a já vám tady pustím skvělou písničku, ale k ní se to hodí, ta story, co tady byla před chvilkou. Já mám vedle kolegu v rádiu, nebo říkat ve kterým, a tak jsem za ním šel, protože jak já točím videa krátky na Instagram a na Facebook, tak mu říkám, prosím tě, zeptej se Kateřiny, své manželky, jestli můžeme natočit tohle video, je to trošku prasárna, abys doma neměl zle. Tak jí samozřejmě psal, tam mu odepsala, říkala, než přijedeš domů, já si to v té hlavě vyřeším a pak si to vyrozumíme spolu. A tak já slečně Kateřině zahraju písničku Limetal na tenkém ledě.

0: Dohrála výborná pecka Godhard Anytime Anywhere z roku 2005. A já tady mám připravený už traktory, kluky, ale ještě předtím vás pozvu, protože kluci završejí v sobotu 19. září v Arealu Zahrada v Hořicích svou jakoby tour k 25 letů. Mají tam pro vás připravenou velkou show a čeká vás tam ještě Panoptiko a Euphory. Takže určitě vyražte do Hořic, podpořit kluky, jsou skvělí, my máme rádi, jsou to naši kamarádi. Vy máte také rádi, protože si občas o ně píšete, když tady jsem v elektrickém oběru, tak mě o ně hodně píšete. Takže mrkněte na to v sobotu 19. září, traktoři Faralu Hořice. A já už mám připravenou písničku, ta se jmenuje Defenestrace. A já jsem si vzpomněl na rok 2024, kdy vlastně zemědělci jeli do Prahy a přijeli tady na Malostranský náměstí a stávkovali. A já si furt říkám, tyjo, je ta drahá nafta, proč nestávkuju? No, protože je to drahý. Tak jdem na to. Traktoři Defenestrace.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
7: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
15: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot Estinace.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď.

0: Edit. Pro lepší příběhy.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
3: No to snad ne.
4: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
4: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
4: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
4: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
4: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Aerosmith, Pink, písnička z roku 1997. Skvělá záležitost, jeden z největších hitů téhle kapely. Vlastně to taková dvojjazyčnost tohodle, že vlastně Steven Tyler to označuje tu růžovou jako za symbol přitažlivosti lásky anebo sexuality. On vlastně v tom klipu, kde je takový to bílý pozadí, se tam objeví hodně takových zvláštních postav. Je tam i chlap s kozama, to je možná můj příbuzný. A vlastně tenhle ten klip dostal na MTV cenách, dostal v roce 98 za nejlepší rockový klip, dostal cenu, takže skvělý. Škoda, že teďka Steven Tyler vlastně od roku 2024 se léčí s hlasivkama, ukončil k tomu turné, ale četl jsem někde, že Joe Perry říkal, že možná plánují nějakou novou hudbu, tak uvidíme, třeba se z toho Steven dostane, anebo budou zpívat nějaký nižší tóniny. A my jdeme na Brian Adamse, anebo Arakain Dimitri, Bouřlivá krev.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
20: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresy vám dá víc.
0: Rock Radio, co se děje?
21: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový D Etevist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Řekni třikrát, strč prst krz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, sklaprostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Schůzky se na pozvání německého ministra zúčastní celkem 18 kolegů a komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne už za hodinu. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D6 mezi 36. až 37. kilometru na trase Karlovy Vary Praha je porouchaná dodávka, je překážka na vozovce, čekají tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rokovej voraz.
2: A rokeři, máme to skoro už za pár, protože 58 minut do konce rokovýho vorazu, tak si to ještě užijem. A já jsem tady četl článek, vlastně dneska Apple vyhazuje nový iPhone, to je jako mimo, ale že oni mají tu skládačku a že ta nedorazila, že dorazí až pozdějc. My už jsme ji tady v Čechách, tu skládačku měli v 70. letech a byla v Chebu. Kdo neměl esku a nejezdil na skládačce, tak nežil. My jsme na skládačce jezdili pro pivo, do hospody. Takže zlatá česká skládačka, oni tady s tím machodou, že mají skládačku teplu, no. A my jdeme k hudbě a pustíme si arie, jiné kafe, Mr. Bake, anebo Orden Ogan a Inferno.

0: Arie Man of the Moon z roku 1992 z alba Automatic for the People. Skvělá skladba, milu, mám ji v playlistu. Tahle ta skladba vlastně si pohrává, nebo je to jakoby podsta Andymu Kaufmanovi, komikovi americkému, který si dělal vždycky většinou jako srandu z hodně věcí a nikdo nevěděl, jestli to myslí vážně. A právě ten text si pohrává s tím, že vlastně on je konspirační teorie o tom, že vlastně Andy svou smrt předstíral. A v roce 99 o tomhle vznikl vlastně film, který se taky jmenoval Man of the Moon, podle téhle písničky Muž na měsíci, s Jimem Carreym, kde vlastně je to podsta Andymu Kaufmanovi. Takže kdybyste neměli plán na víkend, tak Man of the Moon, film s Jimem Carreym, mrkněte, skvělá záležitost. No a my se blížíme do konce, protože neúprosně čas letí a už je pátek, vy se všichni rozhodně těšíte domů, já taky, ať si užijete víkend. Příští víkend bude ještě lepší, protože bude prodloužený, protože v pondělí je volno samozřejmě. Tak to ještě musíme týden vydržet a já vám pustím nějakou hudbu, třeba Vysací zámek, Foo Fighters.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live.

0: brzy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
4: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Motokeci Marcela Herbolta.
12: Co si budem, těch opravdu pěkných víkendů nás už asi moc nečeká. I vzhledem k tomu, že je září, to má svou logiku, takže tím spíš by to ještě chtělo někam vyrazit, nabízí se Masarykův okruh Brno. Tam je už tradiční podzimní cena Brna, velká cena Bohumila Staši. Jezdci i týmy už jsou v Brně ode dneška, takže třeba po práci můžete vyrazit na Čumendu na tréninky. To hlavní se ovšem bude v Brně dít v sobotu a v neděli. A tady nebude od věci si přivstát, po oba dva dny se startuje již v 8 ráno. V sobotu dostanete porci dvou kvalifikací a jednoho závodu ve všech třídách, v neděli pak ranní warm-upy a druhé závodní jízdy. A nejde o málo, vzhledem k tomu, že letos byly zrušeny tradiční dymokury, rozhodne se o víkendu v Brně o držitelích tuzemských road racingových titulů a na jaké třídy se můžete těšit. Postupně se na trať Masarykova okruhu vydají oldtimers a klasici. Z nových tříd pak dváci a dvě pade SPčka a GPčka, 3 kila, 400, Mona, Twiny, Supersporty a Superbiky. Já osobně se těším na třídu Classic, Open a Superbike, kde jsou především litro klasiky a ve třídě bývá na trati až 40 jezdců. A nesmím zapomenout ani na dváci SPčka. V obou třídách totiž najdete postroj, na kterém je i logo Motokeců a tam je i vysoká šance, že se společně nahmatáme. Podzimní cena Brna zítra a pozítří na Creditas Autodrom v Brně.
11: Rock Radio Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: To je u nás ve studiu tady. Anarchie a total chaos. Vysací zámek, Pankový království, já už vítám Petra tady.
1: Čau, nazdar, nazdar, nazdar.
0: Viď, my to tady máme taky totální chaos.
1: Ale občas to tak prostě bejvá, ale tak to si myslím, že naši posluchači znají z jejich prací taky. Jako, občas to prostě někdy to je Pankový království.
0: Petr tady teďka rozmotával 8 metrů kabelu tady mezi sebou, mezi sluchátkama, aby se
1: je
0: dostal k jedním.
1: Spíš by mě jako zajímalo, proč byl ten důvod toho, že byli tak zamotaný, víš, jako. Co se tady dělo, sakra? Co se tady prováděl?
0: To nevím. Já jsem tam na tajný, tam tak daleko jsem se od toho stolu nedostal, to mě věř.
1: Jo, takhle, to bych musel mít času, viď?
0: Jo, jo, jo, to by vlastně nevyšel jen celý rokový oraz, když bych se tam dostal na tu stranu.
1: Přesně tak.
0: Super, kluci, užijte si tady pátek, já to tady už budu končit a já vám ještě zahraju nějakou hudbu, třeba Lordi, Honza Křížek, Systemov Dám, anebo Mítlo, tak se mějte hezky a čau.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr!
8: Kapr, kapr, husa, husa!
9: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
14: Yesom!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
15: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
16: Ale kde pak? Jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
17: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
20: A tomu říkáte hodně?
22: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Schůzky se na pozvání německého ministra zúčastní celkem 18 kolegů a komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne už za hodinu. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Co se týká dešťů dnes, tak ty s nimi opravdu nemusíme počítat. Vypadá to, že nikde po celé České republice dnes nebude pršet. Každopádně teploty už nám polezou poměrně proklatě nízko. Momentálně máme venku kolem 20 stupňů a večer to padne dokonce až na 8 stupňů, takže rozhodně, jestli budete někam večer vyrážet na flám, teple se oblékněte. Zítra by mělo být polojasno po celé České republice, hlavně na Moravě, tam by mohlo být i slunečno a teploty kolem 21 stupňů.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor na Rašínově třídě v Pardubicích ve směru do centra. Jsou tam v sobě dva osobáky a můžete tam čekat s docela velkýma kolonama. Na D1 na 190. kilometru směrem do Prahy jsou opět v sobě dva osobáky, opět taky k tomu samozřejmě kolony. Na silnici 57 v Bystřičce se srazil autobus s osobákem, díky bohu se ale nikomu nic nestalo. A kyvadlový provoz najdete na silnici 26 u Babylonu u Domažlic. Tam jsou v sobě dva osobáky a docela dost se to tam plní autama.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
2: Máme 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska je to jenom se mnou s Petrem. Kuba totiž dneska odjel pryč z Prahy, takže bohužel tady s náma nemůže vysílat, ale to nevadí. Stejně pro vás mám nějaký lístky, stejně pro vás mám muziku a stejně pro vás mám moje takový ty sladký kecičky, že jo. Jedeme dál, rovnou si pustíme nějakou muziku. Čekají vás Kysáci, taky Ailstorm, anebo Toto a jejich Hold the Line. Tak pojďte tady to rokový odpoledne rozjet.

0: Vypsaná fixa nám právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut k tomu a já mám zase pro vás samozřejmě dva lístky, kamarádi. Tady ten týden rozdáváme na Olympii, který už zítra hrajou v Hluboký nad Vltavou v Postřižinský zahradě a spolu s nima tam taky bude ještě kapela Seven a vy u toho můžete být taky. Pořád tady mám ještě dva lístky, který čekají na jednoho z vás, takže vy si jaka otevřete Facebook, tam mi napište do zpráv na Rock Rádio, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Přepište mi k tomu taky vaše telefonní číslo a já vám asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane a ještě se tady se mnou pokecá v éteru. Takže rozhodně pište a pište, protože už tady mám fakt dva poslední a je to už zítra, tak aby se to přece stihli. Ať se vám to zlí píše líp, tak já vám pustím nějakou muziku, co vy na to. Čekají vás Pain, taky Vanastovky anebo Genesis a jejich Land of Confusion.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paruty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytárma,
11: Oresi vám dá víc.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když

0: umíte lépe. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Kapela Pain a jejich peska Same Old Song právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 36 minut k tomu. No a já si myslím, že je opět na čase vás pozvat na jednu akci, která se bude dít 7.11. ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Rock Rádio tam totiž bude slavit svoje 18. narozeniny, takže já si myslím, že by bylo na čase, abyste si s náma přišli dát panáka. Když už teda konečně můžeme pít a celý rádio může konečně pít, tak tam přijďte rozhodně. Budou tam taky 3 české kapely, jejichž jména vám zatím nemůžu úplně prozradit. A když se podíváte na naše stránky, tak tam jsou takový nápovědy v tom plakátu a možná z toho byste mohli poznat, jaký český kapely tam hrát budou. A hlavně, když si ty lístky koupíte už teďka, tak je budete mít jenom za 790 korun a každý měsíc dál už to bude o 100 dražší. Takže si rozhodně myslím, že je na čase si ty lístky koupit právě teď. Mrkněte na naše stránky rokovýradio.cz, kde všechno informace o tady té akci a o tady těch narozeninách najdete. Takže se dáme na další muziku. Třeba Battle Beast nebo Lucie už tady na Rock Rádiu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Tak co koupelna, hotová?
8: Sepeš.
7: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
8: Jo, všechno hotový.
7: A co odvětrávání? Kde je větrák?
8: Větrák, co?
7: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
9: Ventilatory.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
12: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
11: Zadarmo?
13: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
14: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
15: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
16: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: suvenírkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Schůzky se na pozvání německého ministra zúčastní celkem 18 kolegů a komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne už za hodinu. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Co se týče počasí, máme dneska venku kolem 20 stupňů a víceméně polojasno až zataženo po celé České republice. Déšť by dneska neměl být opravdu vůbec nikde, maximálně jak tak koukám, tak na severozápadě by se ojediněle mohlo něco objevit, ale opravdu jen místy. Zítra budeme mít polojasno opět po celé České republice, na Moravě by dokonce mohlo být až úplně jasno. Teploty kolem 21 stupňů, ale večer nám to padne až na 9.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor na Libušině třídě v Brně, jsou tam v sobě dva osobáky, tak ať si tam neseknete v nějaký koloně. V ulici Chlumecká v Praze dokonce vidíme hromadou nehodu třech aut, tam můžete opět počítat s kolonou. Na silnici 14 u Nového Města je uzavřená celá komunikace kvůli havárie osobáku do stromu, takže se tomu určitě vyhněte a na D6 se vyhněte 129. kilometru směrem na Cheb. Je tam v sobě osobák s nákladákem a taky docela dost velký kolony.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Máme 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pokračuje do svojí druhý hodinky. Dneska se rozdáváme lístky na Olympik do hluboký nehod nad Vltavou už na zítřejší den, takže rozhodně pište mi na Facebook vy, kdo o ty lístky máte zájem. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Teďka už sledáme samozřejmě další muziku, protože kvůli tomu tady přece všichni jsme. Čeká vás Vláďa Šafránek, taky Airborne, anebo Joan Osborne a One of Us. Tak užívejte tohle rokový odpoledne. We'll be right back.

0: Deep Purple a jejich pecka King of Dreams. Právě teďka dojíždí na rádiu 16 hodin a 18 minut k tomu. A já tady zase pročítám nějaký články a dočetl jsem se, že představte si, že včera to bylo přesně 35 let, co Guns N' Roses vydali to jejich dvojalbum Use Your Illusion. Bylo to vlastně jejich třetí a čtvrtý studiový album, že jo? No a docela mě překvapilo, jak dlouho oni to natáčeli, jo? Oni celý tohle to natáčeli od ledna až do listopadu roku 1990. A prostě to trvalo úplně strašně dlouho celý, že jo? Taky samozřejmě udělali dvojalbum, takže těch písniček nahráli strašně moc, ale samozřejmě taky tomu vůbec nepomohlo ty neskutečný tahanice mezi Axlem a Slashem, jak už tomu tak v Guns N' Roses bývá, tady ty dva se přeci pořád furt a jenom hádají, že jo. Jednou si myslím dokonce snad i porvali na pódiu. No, každopádně je tomu teďka přesně 35 let, takže si myslím, že dneska by byl ten správný čas, kdy si Guns N' Roses pustit, ať si to trošičku celý připomenete, že jo. Já vám pustím ale zase další věci, co mám tady pro vás připravený od Kamila. Bude Shinedown, taky Tři sestry, anebo Green Day, pojďme na to.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje.cz.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
14: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
13: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
14: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
13: A dětem přidáme helmu zdarma.
14: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
13: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
15: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery. Nové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery. Sledujte více utkání najednou. A to i kdy.

0: Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Him a jejich peska Rip Out the Wings of a Butterfly právě teďka dohrála na Rock Radio v 16:37 k tomu a já už mám výherce dnešní dvoulístku na Olympic. Teďka se s tím výhercem spojím, za chvilku se tady všichni uslyšíme a uvidíme, kdo to bude.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
4: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
3: Zadarmo?
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte se.

0: Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
9: Rock Radio. Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady konečně sám, protože je tady se mnou ještě Mili, která ode mě dostala dva lístky na Olympik. Ahoj, ahoj!
10: Ahoj, zdar.
9: Tak prosím tě, ty jsi mi napsala úplně nádhernou zprávu, že prej budete mít zrovna zítra velkou stavební brigádu u vás na baráku s kamarádama. Takže prosím vás, co se tam bude dít teda?
10: No, my stavíme dům, novostavbu a pozvali jsme zítra partu kámošů, narazíme soudeček, budeme u toho opíkat kýtu a stavět.
9: Ježiš, to zní skvěle, to zní úplně úžasně. Takže to před tím koncertem se tak jako hezky i napijete trošičku, že jo?
10: Tak, budeme tam už pěkně naladění.
9: Výborně. A ty jsi ještě psal, že to možná zvládnete i pěšky, že jo?
10: No, tak máme to tady přes les kousíček, tak uvidíme.
9: No tak to je paráda. Hele, a prozrať mi, už jsi někdy byla na Olympiku?
10: Ne, na Olympiku jsem ještě nebyla.
9: Ty brďo, no tak to si náramně užiješ, vím, o čem mluvím.
10: Jo, to si náramně užiješ.
9: Hele, a s kým prosím tě půjdeš? Půjdete jako všichni společně?
10: Ještě vůbec nevím, uvidím. Buď vyberu toho největšího dříče, anebo třeba se to zvrhne a vyrazíme všichni, uvidíme.
9: Tak doufám, že ten největší dříč teďka poslouchá a bude pořádně makat zítra.
10: No, tak třeba to bude dostatečná motivace, uvidíme.
9: Tak jo, hele, milí, přijdu tě, abyste si to všichni pořádně užili. Děkuju, že jsi napsala a pošli třeba nějakou fotku, jak jsi si to užili, jo?
10: Jasně, super, já taky děkuju.
9: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
10: Taky, díky, čau.
11: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
9: V Olympik byla samozřejmě klasicky zase velká scháňka, ale nebojte se, od pondělka zase budeme rozdávat nějaký další nový lístky. Teďka už se hledáme další muziku. Čekají vás Black Sabbath, taky Škvoři, anebo Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: To je úplně k sežrání.
6: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
10: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
11: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala. Hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných a na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Vodou se snaží hasiči ochránit i okolní budovy. Na místě jsou také záchranáři. Ošetřit zatím nikoho nemuseli. V areálu hořelo už loni na jaře. V Česku startuje topná sezóna. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají domácnostem dodávat teplo. Co musí nastat, aby začalo topit, vysvětluje mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
15: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
14: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit i radiátory. Další letecký dopravce reaguje na drahá paliva. Zimní lety omezí i Smartwings. U vybraných destinací dojde ke snížení frekvence letů. Do Bergenu a Benátek začnou tyto aerolinky létat až od března příštího roku. Původně k tomu mělo dojít už od 22. října. V parku zámku Jemniště na Benešovsku je nové speciální místo pro odpočinek. Jde o další lavičku Václava Havla. Pamětní místo tvoří dvě křesla spojená kulatým ostolem. Jeho středem prorůstá lípa. Jejím autorem je architekt a Havův přítel Bořek Šípek. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
13: Rock Radio, počasí.
16: Dneska máme polojasno až zataženo po celé České republice, deště by se nás ale dneska neměly vůbec týkat. Teploty máme momentálně venku kolem 17 stupňů, ale večer to padne až na 8, takže rozhodně, jestli někam budete vycházet, tak se teple oblékněte a takhle to bude padat dolů i v nadcházející dny. Zítra bude polojasno po celé České republice, na Moravě by mohlo být až úplně jasno, teploty dokonce až kolem 22 stupňů, jinak po zbytku České republiky kolem 20. Večer nám to ale padne na trošku nepříjemných 9.
17: Carvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.carvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
13: Rock Radio. Doprava.
16: ulici Heršpická v Brně najdete srážku osobáku s nákladňákem. Mají tam docela dost bordel na silnici, takže až to budete projíždět, oči na šťopkách. Na D1 na 298 km směrem na Polsko už je všechno normálně průjezdný. Takže jestli jste se chystali sjet, tak nemusíte, už to normálně projedete. V ulici Rokycanova v Táboře se srazily 3 osobáky, díky bohu ale bez zranění, a docela dost velký kolony najdete v ulici Kbelská v Praze. Je tam v sobě osobák s nákladňákem, tak pozor na to.
18: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
19: Rock Radio, rockový odpoledne.
16: 17 hodin, 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka najíždí do svojí třetí hodinky. Máme tady samozřejmě svátek o páté a dneska slaví všichni Krištofové. Takže všem Krišánkům přeju všechno nejlepší. Ne, Krištofové, poslouchejte, všechno nejlepší k vašemu svátku. Doufám, že si to užijete. Mám tady pro vás samozřejmě další písničky, takže tyhle ty budou fakt čistě jenom pro vás. Cutting Crew, taky Doga, anebo POD s jejich peckou Breaking, a rokový odpoledne pokračuje dál.
19: Rock Radio.

0: Chvilku po čtvrt na šest nám tady dohrává Metallica z jejich The Memory Remains. No a já už si tak jako říkám, co asi budeme dělat tady ten víkend. Klidně mi napište, co vás teďka o víkendu čeká, mě by to klasicky docela zajímalo. Já mám zítra nějaký hraní a v neděli to vypadá, že asi budu pojedu kupovat nějaký nový skříně. Takže když tak mi klidně napište, co čeká o víkendu vás. Ono by teda mělo pršet, takže hádám, že asi už žádný poletní koupačky ani akvaparky nás už úplně nečekají, ale zase by třeba mohly nějaký houby bejt. Klidně mi můžete i naposílat, co už jste vy v lesech nazbírali. Protože že se jako docela jako střídalo nějaký deště a teplo a takovýhle, tak to možná docela jako, no možná by prostě nějaký houby růst mohly. Takže klidně mi to naposílejte, anebo cokoliv, co budete o víkendu dělat, já jsem klasicky zvědavej. Já vám pošlu zase další muziku, ať vám to píše o něco líp. Budu vás čekat Kabáti, taky Kiss and Dynamite, anebo Škorpíci, The Best is Yet to Come. Tak jedem dál, ne?
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen
7: 9.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám

0: slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
1: No to je sen.
0: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
9: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kaváti a jejich Calamity Jane nám právě teďka chvilku před 6:15 dohrávají na Rock Rádiu. No a už to bohužel ale jistě znamená konec rokovýho odpoledne tady ten pátek. Já se tady s váma pomaličku rozloučím, za chvilku mi tady vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít klasicky přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat v roku na přání zahrát. Naše slušná linka je když tak 725-844-424 a to je to číslo, kam můžete zavolat a poprosit kapitána, aby vám cokoliv, co budete chtít, zahrál. Nebo klasicky napsat třeba na e-mail nebo na Facebook. Já se s váma uslyším zase od pondělka. V pondělí se vám uslyším klasicky ve 3. To už tady bude i Kuba, tak nám snad povypráví, proč tady dneska nebyl. Pošlu vám ještě pár posledních pecek nakonec. Bude vás čekat Kings of Leon, anebo taky AC/DC z jejich Hell's Bells a užijte si pořádný víkend. Čus!
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Vína.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
11: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
10: Zadarmo?
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
16: A tomu říkáte hodně?
18: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
19: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
20: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
21: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. České Gripeny dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlety z Pardubic do Polska. U východní hranice země ale nakonec zasahovat nemuseli. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se pak bezpečně vrátili do Pardubic. Jak už od nás víte, v Rynholce na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Škoda podle odhadu bude až 400 milionů korun. Požár se mimo objekt nešíří. Z plameny bojuje přes stovku hasičů. Ovzduší bude na místě monitorovat chemická laboratoř. Nikdo zatím nebyl zraněn. Ostravské letiště v Mošnově se zaplní letouny i armádní technikou. U zítra tu odstartuje vojenská přehlídka Dny NATO. Tradiční akce nabídne letecké akrobacie i moderní techniku. Každý rok přitáhne 10 000 návštěvníků. Letošní ročník nabídne bohatý program, jak říká za hlavní organizátory Zbyněk Pavlačík.
1: Je připraveno několik desítek kusů techniky od vlastně záchranářské přes pozemní až po tu leteckou. Největší prezentaci zde bude mít Německo jako partnerská země, která tady bude mít velice bohatou prezentaci všech možných prostředků od pozemních tanky, bojová vozidla až tedy po letectvo.
0: Velkým překvapením bude zítřejší průlet dvojice amerických nadzvukových bombardérů B1. Čeští tenisté zatím v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu prohrávají. Američané vedou 1-0 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Tienovi 2-6-4-6. Srovnat skóre se nyní pokusí v pražské O2 aréně Jiří Lehečka, který vyzve finalistu nedávného US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: A my ti opět za ně děkujeme za ty zprávy a pojďme se podívat, co nám předpověděl Český hydrometeorologický ústav na začátek týdne, na začátek víkendu, pardon, tedy na sobotu. Mělo by být převážně polojasno ráno a dopoledne, místy čekejte lokálně mlhy a nebo taky jasnou oblohu. Nejvyšší teploty na 24 a v 1000 metrech na horách okolo 15.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na nábřeží ve Zlíně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dodávka tam spadla do řeky, tak pozor na to, nevím, jestli šel pán rybařit nebo co, ale na D1 na 20. kilometru trasa Praha-Polsko, směr Polsko-státní hranice, je nehoda dvou osobních aut, která tvoří překážku na vozovce, tak tam počítejte s mírným zdržením. No a ještě tu máme D6 a 151. až 152. kilometr na trase Karlovy Vary Cheb. Tam na vozovce pobíhá pejsek, tak pozor, ať ho nesrazí. Každopádně, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dávejte pozor na zvířátka a doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu pátek, konečně pátek, přátelé, všichni blázni mají svátek, tak to pěkně pojďme oslavit. No a jak začne následující víkend, je čistě na vás, aspoň co se hudby týče. Zdraví vás všechny, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis a před námi je opět dvouhodinová plavba, kterou nazýváme Rock na přání. Každý se v ní může svévolně exhibovat, volejte mi na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu. No a my si dáme na úvod trochu romantiky s Brianem Mayem a peckou Too Much Love Will Kill You. No a během téhle 4-minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
2: Rock Radio.

0: Tak, konec písničky. Brian May, Too Much Love Will Kill You. Velká pravda, přátelé, s ničím se to nemá přehánět ani s tou láskou. Tak, dáme si hned na úvod nějaký přání k narozeninám, aby jsme začali pozitivně, protože nás čekají silnější chvíle. Tak pojďme si dát tady přání posluchačky Jany, která by svý kámošce Monice chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám. My k tomu připojeme samozřejmě tradičně hodně štěstí, zdraví jako pec, srandy na vrch a máme jí pustit pana Lincolna od Traktoru. Tak vstávat.
1: Rok na přání.

0: Tak to byla parta Fešáků Rolling Stones a jejich nová skladba In The Stars z alba z roku 2026 Foreign Tongues. No a teď si dáme trošku legrace, psal mi tady Petr Sommer, ahoj kapitáne, prosím o zahrání Lea Moracioliho, nebo Moracioliho, abych to řekl správně, pro všechny, kteří si užívají krásný letní páteční den. Oh, jestli je letní, nevím už, ale pomaličku tady do podzima, dobře, tak to babí léto tady je. A hlavně pro mou manželku Janu z Brloha, děkuju, Petr Sommer. To je krásný, kamoš měl tenkrát holku z Běsna, taky dobrý, jako mít ženu z takovéhohle krásného místa. Každopádně, Jani, pocházíš z krásného jistě Brloha a my pro tebe máme pečku Dance Monkey.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl ho! Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
2: Ventilatory.cz.
6: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje CZ.
11: Specialista na stroje CZ.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje CZ.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Ahoj.

0: a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

0: Tak to byl Poison, takový jedík od Elise Kupra, ale my se určitě nenecháme otrávit a dáme si naší páteční hymnu, ta nesmí samozřejmě chybět. Přihlásil se o ní Petr Konvalinka, který napsal: ahoj kapitáne, dáme páteční klasiku od Alkáčů. Sice negriluju, ale pivko teče proudem. Díky, Petr z Vavřince. To je dobře, teď jsem si úplně vzpomněl na tu pohádku Dařbu Jána Pandrhola, jak tam si objednal ty jitrnice na strom a pivo do potoka. To by stálo možná, ale ne, to pivo by se asi ušpinilo, ale nějaký jako umělej potok udělat, to by mohli udělat někde na vesnici. Tam bych se rád přijel podívat, kdyby tam pivo teklo potokem a jitrnice byly na stromě, to by bylo krásný. Ale teď si pojďme dát všichni Oťase Hereše, Alkohol a V pátek večeru.
1: Rock Radio.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Ne, můj oblíbený hrnek.
13: Tak tohle není dobrý začátek dne.
14: No to snad ne.
15: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
16: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace,
15: pobytové zážitky,
16: adrenalin,
15: automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
19: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
18: Proficolor. Zadarmo?
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yes!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.

0: Offspring nám dohrávají pomalu s peckou You're Gonna Go For Kid a my si pojďme dát teda něco na vážnější notu, jak jsem slíbil. Milan říkal, že ho opustila maminka a Marie, tak Marie zdravíme tam nahoru do nebe. A že měla ráda kabáty, tak bych jí tam něco pěkného pustil. Tak já jsem vybral pecku neúplně novou, Milane, jestli dovolíš. Vybral jsem pecku, která možná by mohla tak jako připomínat maminku, protože tvoje maminka byla určitě silná žena, která se postarala o každého, koho mohla, tak to byla taková vlastně valkýra. Takže bych vybral tuto píseň, jestli dovolíš. Tak Maruško, valkýra je pro tebe, určitě se tam s nějakou valkýrou nahoře setkáš. Nicméně, přátelé, než na vás nastoupí valkýra, tak tady mám pro vás všechny tradiční výzvu. Pište mi vaše nápady a návrhy na jazyk pro časové znamení. A taky vymyslete nějakou situaci, v které byste chtěli časové znamení načapat a jedině tak se dostanete k jisté VIP písni na přání po hodině sedmí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Jako poslední píseň, kterou nacpem ještě do téhle hodinky, se přihlásila Oli Jadrná a bude to píseň skutečně jadrná. Napsala dobrý večer, chtěla bych poprosit zahrát pro syna něco od Slipknotů. Děkuji, Oli. Samozřejmě, Olinko, dobrý výběr, syn mi ještě potvrdí a dáme si pecku Heirloom s dovolením. A tím bychom zakončili tu první hodinu, pak nastane ta druhá, samozřejmě půlka.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Rani boskie, si to još sjodma večerem? V takim raze proši mi prinešć brovar. Nije bober, kurva, tylko brovar. Dlaczego mówisz tak dziwnie? Czyż bym nie był w Krakowie? Czy to Praga? W takim razie poproszę Pilsnera.
1: Přátelé, dnes jste slyšeli. Pro Krista pána dobré ráno. Cože? To už je 7 večer. Tak mi prosím doneste brovar. Ne bobra, ale brovar, to je pivo. Proč mluvíte tak divně? Já nejsem v Krakově, to je Praha. V tom případě jednu Plzeň, prosím. Tak, to bylo polsky, přátelé, jak jste možná poznali. A to si na mě vymyslel Martin Greb Bartoň, který napsal čus, co taková polština a Polák, který se ožral a probudil se v Prahe. No tak doufám, že to byl Polák podle tvých představ. Doufám, že tady od nějakého Poláka nedostanu před rádiem záhlavec, ale tak vždycky se můžu vymluvit na časové znamení. Stejně je to jenom jeho chyba. Každopádně, Martine, ty si můžeš přát, co chceš. Já ti to zkusím splnit. No a na úvod druhé půle našeho roku na přání si dáme Oasis a pecku On The Wall. Jak jinak.

0: tady nám dohrává Wonderwall a my si dáme další Wonder píseň. Tady Martin Greb Bartoň se za tu pouštinu a chce nechat zahrát Gaju Messiahu, tak si dáme krátkou úderku, která se jmenuje Království.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Halloween. O tom všem pojednávala píseň od známých vašich oblíbených Amorphis, Light and Shadow. My se posuneme dál v naší druhé půli našeho roku. Napsání na Rock Rádiu a dáme si nějakou češtinu nejlépe. Petr volal, že by chtěl své ženě Milušce milované a taky všem posluchačům Rock Rádia nechat zahrát něco pěkného od Romana Dragouna, tak jsme to tady všechno probrali a zjistili jsme, že nejlepší píseň bude Poslední láska. Tak pro vás všechny a hlavně pro tebe, Miluško, je tu tahle krásná píseň.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 3+1 v Karlových Varech za 5 milionů 100 tisíc, rodinný dům v Rapotíně na Šumpersku za 7 milionů 960 tisíc, byt 1+KK v Karlových Varech Rybářích za 1 milion 930 tisíc, byt 4+KK v Malém Újezdu na Mělnicku za 6 milionů 900 tisíc, ales v Chanovicích na Klatovsku za 100 tisíc korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Jsem si naprosto jist, že kapela Linkin Park s peckou Bleed It Out tady udělala obrovskou radost Honzovi Plešákovi a nejen jemu. Napsal: krásný večer, kapitáne, prosím o nějakou pěknou pecku od Linkin Park pro moje děti Madlenku a Toníka a pro tebe a všechny lidišky, co poslouchají toto super rádio. Děkuji, ahoj Honza Plešák, Pitsbejku. Picnu tě zpátky, samozřejmě, příteli, doufám, že tvoje rodina spokojená a jdeme na další přání, ať se s tím nemažem a jedem s medem. Luďa ze Znojma mi říkal, že by chtěl zahrát určitě Panoptiko, což je jeho oblíbená kapela i oblíbená kapela jeho lásky Soni, která se stále léčí s nohou, tak aby to jako zapůsobilo jako léčba samozřejmě. No já věřím, milá Soni, že za chvilku si určitě dáte s Luďou minimálně tango a určitě nebude poslední.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Přátelé, kdo mě slyší, může si být jist, že má správně polazíno na Rock Radio a poslouchá večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Správnou připomínku mi zde napsal Honza Šifta, který psal: Zdarec kapitáne, dnes je to přesně 56 let od vydání legendárního alba Paranoid od Black Sabbath, což je neskutečný, to teda je. Poprosil bych tedy hned úvodní pecku War Pigs, díky moc. Hele, na oslavu čerta starého Ozzyho Osborna, kterého jsme tady v dnešním pořadu skoro vynechali, je pecka War Pigs úplně nejlepší. Pojďme si ji dát. A teď má slovo princ temnoty Ozzy Osborn.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Generals gathered in their masses, just like witches at

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Zadarmo?
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
12: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Neúspěšný realiták, bývalý kudrnáč a vždycky romantik Bon Jovi s peckou Born to be my baby. Schválně, jestli byste mu dokázali vymyslet nějaké další přízvisko. Jestli jo, tak mi ho napište, budeme ho běžně používat. Tak přátelé, co si dáme v našem skoro finále pořadu Rok na přání dál? O tom rozhodl dneska Honza Málek, který na mě vymýšlí neustále muziku, která mi připomíná playlist mého bývalého rádia. Ale my jsme na Rok rádiu a hrajem to jinak, tak mi napsal ahoj kapitáne nakonec, teda co si takhle dáte jeho africký Cedar a pecku Words as Weapons. Pro všecičky, co mají konečně po dlouhý době volný víkend a samo pro všechny v rádiu. Děkujeme za všechny v rádiu a pro vás všechny, kteří si užijou ten nadcházející víkend, je tu tahle nádherná skladba z roku 2014.
1: Rok rádio, rok rádio, rok na

Vážená námořní flotilo, je to opět tady, je tady konec pořadu, rok na přání a začíná pořádný začátek víkendu. Tak co si dáme na závěr, opět dnes bylo vaším přáním, aby jsme zakončili náš pořad rok na přání. Tradičně psal Mirek Mugraurer. Čau Jirko, šlo by zahrát od Slayer Dead Skin Mask na stánek u dvou přátel v Netolicích a pro všechny metalisty díky moc a taky Terce k 21. narozeninám. Milá Terko, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, Slayer posíláme a taky Hudlana. No a zdravíme stánek u dvou přátel v Netolicích, ať vám přátelství vydrží a se skladbou Dead Skin Mask se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám parádní víkend a budu se na vás moc těšit v pondělí zase tady u roku na přání po hodině 18. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Co si budem, těch opravdu pěkných víkendů nás už asi moc nečeká. I vzhledem k tomu, že je září, to má svou logiku, takže tím spíš by to ještě chtělo někam vyrazit, nabízí se Masarykův okruh Brno. Tam je už tradiční podzimní cena Brna, velká cena Bohumila Staši. Jezdci i týmy už jsou v Brně ode dneška, takže třeba po práci můžete vyrazit na Čumendu na tréninky. To hlavní se ovšem bude v Brně dít v sobotu a v neděli. A tady nebude od věci si přivstát, po oba dva dny se startuje již v 8 ráno. V sobotu dostanete porci dvou kvalifikací a jednoho závodu ve všech třídách, v neděli pak ranní warm-upy a druhé závodní jízdy. A nejde o málo, vzhledem k tomu, že letos byly zrušeny tradiční dimokury, rozhodne se o víkendu v Brně udržiteli tuzemských road racingových titulů. A na jaké třídy se můžete těšit? Postupně se na trať Masarykova okruhu vydají oldtimers a klasici. Z nových tříd pak dváci a dvě pade SPčka a GPčka, 3 kila, 400ky, Mona, Twiny, Supersporty a Superbiky. Já osobně se těším na třídu Classic, Open a Superbike, kde jsou především litrové klasiky a ve třídě bývá na trati až 40 jezdců. A nesmím zapomenout ani na dváci SPčka. V obou třídách totiž najdete postroj, na kterém je i logo Motokeců a tam je i vysoká šance, že se společně nahmatáme. Podzimní cena Brna zítra a pozítří na Kreditas Autodrom v Brně.
1: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockovýho referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rokovíradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě?
1: Hm.
2: Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! To je Kája. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj já nás, vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď, taxíkem, jdeš samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
4: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
3: Cože?
4: No Alici, ne?
3: Jakou Alici?
4: No jakou Alici asi?
3: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
4: Nerozešli.
3: Čo, když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
4: Čo, já jenom za tetou do Německa.
5: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
3: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
2: Rock Radio. Konec legrace.